0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levněž nehledejte.
1: Vodní meloun, kilo u nás, apkou za 9,90, řecký jogurt Milko za 13,90 a svijanský más za 10,90. Albert.
2: Dobrej, jedno giga kombo s hranolkama.
3: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
2: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
4: Tati!
2: Neomezený tarify.
5: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombo už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Mega slevy jsou tu pro tebe. Koukni, pračka, tady kávovar, drogerie a další. Kup se slevou třeba telefon Google Pixel s asistentem Gemini nebo sluchátka JBL s přizpůsobením zvuku. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
7: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
8: Ty máš vždycky něco v rukávu.
9: Mám M-Bank.
7: M-Bank. Velká malá vítězství.
10: Stačí klik a máte happy léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
11: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek... ten za to stojí.
12: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
11: Na grilu.
13: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
14: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Watchtower. Life's good. LG.
15: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
16: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
17: V pořádku, můžete jet.
16: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
18: Přinesla jsem opletky. No, jsou dvě a úplně stejný. Jako my. My rozhodně nejsme úplně stejný.
19: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáška.
20: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
21: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
22: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
23: Tento týden vepřová plec za 49,90 a maliny v Bila klubu za 36,90. Bila.
24: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
25: Moje já má spoustu podob, ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce. Ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.
26: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panna Cotta nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
0: Pane Zdeňku, vy se pišníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
1: No.
2: Já jsem si přišla rád s kamením.
3: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
1: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
4: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
8: Užijte si Mioneto. Víc než jen Prosecco.
9: Když vidíte Albert, neporazitelné, levnější, nehledejte.
27: Řepkový olej Gustona u nás s apkou za 26,90, vejce z podestýlky M 30 kusů s apkou za 99,90 a Radegast ryze hořká za 21,90. Albert.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Kuřecí prsní řízky kilo u nás za 109,90, jihočeské trvanlivé mléko s apkou za 11,90 a Red Bull Duopek za 49,90. Albert.
2: Dobrej, jedno giga kombo s ranolkama.
3: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
2: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
4: Tati!
2: Neomezený tarify.
5: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
7: Ty máš vždycky něco v rukávu.
8: Mám M-Bank.
6: M-Bank. Velká malá vítězství.
1: Stačí klik a máte Happy léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
9: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
10: V pořádku, můžete jet.
9: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
11: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek. Ten za to stojí.
12: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
11: Na grilu.
13: Mega slevy jsou tu pro tebe. Koukni, pračka, tady kávovar, drogerie a další. Kup se slevou třeba velký a stabilní bazén Marimex nebo hodinky Garmin s výdrží až 11.

0: nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
1: No.
2: Já jsem si přišla rád s kamením.
3: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
1: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
4: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
5: Toužíš po zdravě vypadající zářivé pleti? Inovované Garnier Serum s vitaminem C a niacinamidem pro viditelné rozjasnění pleti už za 3 dny. Garnier Serum pro pleť plnou život. Zkus i hydratační sorbet krem s nepopsatelnou 6x lehčí texturou. Od Garnier.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
7: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
8: Svět se nepřestává točit a Jogobela překvapovat. Objevte i oblíbenou Jogobelu Panakota nyní v novém designu. Jogobela. Velkou radost nám všem dělá.
9: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
10: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
11: Tento týden vepřová plec za 49,90 a maliny v Bila klubu za 36,90. Bila.
12: Moje já má spoustu podob, ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce. Ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.
13: Přinesla jsem oplatky. To jsou 2 a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
14: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáš.
15: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny.
16: Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
17: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
18: Vodní meloun, kilo u nás, apkou za 9,90, řecký jogurt Milko za 13,90 a svijanský más za 10,90. Albert.

0: Když vidíte Albert, neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Řepkový olej Gustona u nás s apkou za 26,90, vejce z podestýlky M 30 kusů s apkou za 99,90 a Radegast ryze hořká za 21,90. Albert.
2: Dobrej, jedno giga kombo s hranolkama.
3: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
2: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
4: Tati!
2: Neomezený tarify.
1: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombo už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
6: Ty máš vždycky něco v rukávu.
7: Mám M-Bank.
5: M-Bank. Velká malá vítězství.
1: Stačí klik a máte Happy léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn. Třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
8: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek. Ten za to stojí.
9: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
8: Na grilu.
1: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
10: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
11: V pořádku, můžete jet.
10: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
12: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
13: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
12: Udělejte si radost ultratenkou Motorolou Edge 70 se špičkovou odolností a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
14: Moje já má spoustu podob, ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce. Ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.
15: Toužíš po zdravě vypadající zářivé pleti? Inovované Garnier Serum s vitaminem C a niacinamidem pro viditelné rozjasnění pleti už za 3 dny. Garnier Serum pro pleť plnou život. Zkus i hydratační sorbet krem s nepopsatelnou 6x lehčí texturou. Od Garnier.
16: Důležitý den ale vám všech dopadá z rukou kvůli bolesti? Dolgit působí lokálně proti bolesti a zánětu a může zlepšit pohyblivost. Dolgit, váš expert proti bolesti.
17: Brnění, pálení nebo necitlivost rukou. Tyto příznaky mohou souviset s neuropatií, tedy onemocněním nervů. Dolgit Neuro. Výživa při neuropatiích.
18: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
19: Přinesla jsem oplatky. To jsou dvě a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
20: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáš.
21: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny.
22: Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
4: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
7: No.
22: Já jsem si přišla rád s kamením.
23: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
7: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
24: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
25: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
26: Tento týden vepřová plec za 49,90 a maliny v Byla klubu za 36,90. Byla.
27: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
28: Kuřecí prsní řízky kilo u nás za 109,90, jihočeské trvanlivé mléko s apkou za 11,90 a Red Bull Duopek za 49,90. Albert.

0: což se hodí.
1: A k čemu je to dobrý?
0: Abys ho pak mohl celý rozdat. Stane se, že když hledám vím, zjistím, že moc piju. Ale to jenom, když ho hledám na pódiu.
1: Dokud hraje beat, co je mý, je i vaše. Ty pojď sem, hele, co jsem zase našel.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vodní meloun, kilo u nás, apkou za 9,90, řecký jogurt Milko za 13,90 a svijanský más za 10,90. Albert.
2: Dobrej, jedno giga kombo s ranolkama.
3: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
2: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
4: Tati!
2: Neomezený tarify.
5: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
7: Ty máš vždycky něco v rukávu.
8: Mám M-Bank.
6: M-Bank. Velká malá vítězství.
5: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
10: Tento týden vepřová plec za 49,90 a maliny v Bila klubu za 36,90. Bila.
5: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
11: Další brážka s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek... ten za to stojí.
12: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
11: Na grilu.
13: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem. A využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
14: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo, kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
15: V pořádku, můžete jet.
14: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
16: Přinesla jsem oplatky. No, jsou dvě a úplně stejný. Jako my. My rozhodně nejsme úplně stejný.
17: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáš.
18: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
19: Toužíš po zdravě vypadající zářivé pleti? Inovované Garnier sérum s vitamínem C a niacinamidem pro viditelné rozjasnění pleti už za 3 dny.

0: Garnier Serum pro pleť plnou život. Zkus i hydratační sorbet krém s nepopsatelnou 6x lehčí texturou. Od Garnier.
1: Udělejte si radost ultratenkou Motorola Edge 70 se špičkovou odolností. A využijte

0: klidla rácka vedím.
1: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarejko.
2: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
3: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
4: Moje já má spoustu podob, ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce. Ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete Seco, Bianco nebo Rosato za 11,90. A Alesto Pistácie s aplikací za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Svět se nepřestává točit a Jogobela překvapovat. Objevte i oblíbenou Jogobelu Panakota nyní v novém designu. Jogobela. Velkou radost nám všem dělá.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
8: Když vidíte Albert, neporazitelné, levnější, nehledejte.
9: Řepkový olej Gustona u nás s apkou za 26,90, vejce z podestýlky M 30 kusů s apkou za 99,90 a Radegast ryze hořká za 21,90. Albert.

0: на час зайтра.
1: Vracím se zpátky k nám a cestou počítám.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Kuřecí prsní řízky kilo u nás za 109,90, jihočeské trvanlivé mléko s apkou za 11,90 a Red Bull Duopek za 49,90. Albert.
2: Dobrej, jedno giga kombo s hranolkama.
3: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
2: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
4: Tati!
2: Neomezený tarify.
5: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
7: Ty máš vždycky něco v rukávu.
8: Mám M-Bank.
6: M-Bank. Velká malá vítězství.
9: Stačí klik a máte Happy léto s věrnostním programem Happy od Vodafone. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn. Třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
10: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek. Ten za to stojí.
11: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
10: Na grilu.
12: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
13: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vepřová plec za 49,90 a maliny v Bila klubu za 36,90. Byla.
14: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta

0: končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo, kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
1: V pořádku, můžete jet.
0: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
2: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
3: Přinesla jsem oplatky. To jsou dvě a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
4: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáš.
5: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
6: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
7: No.
8: Já jsem si přišla rád s kamením.
9: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
7: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
10: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
11: Svět se nepřestává točit a Jogobela překvapovat. Objevte i oblíbenou Jogobelu Panakota nyní v novém designu. Jogobela. Velkou radost nám všem dělá.
2: Udělejte si radost ultratenkou Motorolou Edge 70 se špičkovou odolností. A využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
12: Užijte si Mioneto. Víc než jen Prosecco.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete Seco, Bianco nebo Rosato za 11,90. A Alesto pistácie s aplikací za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Toužíš po zdravě vypadající zářivé pleti? Inovované Garnier sérum s vitaminem C a niacinamidem pro viditelné rozjasnění pleti už za 3 dny. Garnier sérum pro pleť plnou život. Zkus i hydratační sorbet krem s nepopsatelnou 6x lehčí texturou. Od Garnier.
15: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
16: Moje já má spoustu podob. Ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce. Ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.
17: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
18: Vodní meloun, kilo u nás, s apkou za 9,90, řecký jogurt Milko za 13,90 a svijanský más za 10,90. Albert.

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůlok, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys připravit se o pocit.

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Řepkový olej Gustona u nás s apkou za 26,90, vejce z podestýlky M 30 kusů s apkou za 99,90 a Radegast ryze hořká za 21,90. Albert.
2: Dobrej, jedno giga kombo s ranolkama.
3: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
2: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
4: Tati!
2: Neomezený tarify.
1: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Tento týden vepřová plec za 49,90 a maliny v Bila klubu za 36,90. Bila.
1: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
6: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
7: Ty máš vždycky něco v rukávu.
8: Mám M-Bank.
6: M-Bank. Velká malá vítězství.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete Seko, Bianco nebo Rosato za 11,90. A Alesto pistácie s aplikací za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Další brážka s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek. Ten za to stojí.
11: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
10: Na grilu.
1: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
12: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u...

0: FIFA World Cup Meal.
1: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
2: No.
3: Já jsem si přišla rád s kamením.
4: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
2: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
5: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
6: Užijte si Mionetto, víc než jen Prosecco.
7: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
8: Moje já má spoustu podob, ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce. Ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.
9: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
10: Toužíš po zdravě vypadající zářivé pleti? Inovované Garnier Serum s vitaminem C a niacinamidem pro viditelné rozjasnění pleti už za 3 dny. Garnier Serum pro pleť plnou život. Zkus i hydratační sorbet krem s nepopsatelnou 6x lehčí texturou. Od Garnier.
11: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
12: Přinesla jsem oplatky. No, jsou dvě a úplně stejný. Jako my?
13: My rozhodně nejsme úplně stejný.
14: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáš.
15: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny.
16: Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
17: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
18: Kuřecí prsní řízky kilo u nás za 109,90, jihočeské trvanlivé mléko s apkou za 11,90 a Red Bull Duopek za 49,90. Albert.

0: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
1: Ty máš vždycky něco v rukávu.
2: Mám M-Bank.
0: M-Bank. Velká malá vítězství.
3: Pěkný kolo, to bych brala.
4: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
5: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
3: A fakt, že jo?
2: A ty jsi?
5: Zenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
7: V pořádku, můžete jet.
6: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
8: V Tetě je nyní akce 2 plus 1 zdarma na celou značku Old Spice, nebo sleva až 41% na všechny značky korejské kosmetiky. Třeba krém Beauty of Joseon za 249,90. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
9: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
10: No.
11: Já jsem si přičel rád s kamením.
12: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
10: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
13: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
14: V Kauflandu již od středy Superkauf. Král sýrů Hermelín za 59,90. K-Klasik slunečnicový olej litr za 29,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Kaufland.
15: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
16: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Pepsi, vychutnej si léto po svém.
17: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
18: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
19: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
20: Třeba právě teď.
21: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
22: Špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
23: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
24: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textílie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
25: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
26: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš. Papírování, vysvětlování, čekání. To je na dlouhý lokte.
25: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
26: Jo, grill.
25: Home Credit. Pro lepší příběhy.
27: Užijte si Mionetto. Víc než jen Prosecco.
28: Udělejte si radost ultratenkou Motorolou Edge 70 se špičkovou odolností a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
29: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den.
28: Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
0: Byle fandíme čerstvému a vyváženému stravování.
1: Tento týden nektarinky za 39,90 a mléko Bohemilk v Byla klubu za 6,90. Byla.
2: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
3: A koukejte mazat. Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka od Hame, Zlaté dědictví.
4: A můžete ji vyzkoušet.
5: Ale my máme vypráno.
3: Co tady děláte?
5: Testujem. To je dopravát.
6: Za nové elektro teď dáte jen třetinu ceny. Zbytek doplatíte později a bez navýšení. Tatart.

sebou psaný papír. Peza. Zase se propadnu do snu. Ty vole, sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova, zaklapnout. Jedu po schodech v metru a každý obličej, co minu, tak má vepsaný svůj příběh, taky nějakou vlastní cenu, taky nějaký vlastní stres, postavenou vlastní.

0: Kauflandu již od středy Superkauf. Král sýrů Hermelín za 59,90. K-Klasik slunečnicový olej litr za 29,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Kaufland.
1: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
2: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Nyní Tramín červený Sommelier Collection z moravského vinařství jen za 139,90. Albert.
3: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
4: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
5: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš, papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
4: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
5: Jo, grill.
6: Home Credit, pro lepší příběhy.
7: Bref má něco úplně nového.

0: Rána.
1: Nový Brev Color Auto Active. Helmans. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Helmans.
2: Velká slevová jízda je tady. Sedačky, postele, skříně, prostě všechno na míru teď pořídíte se slevou 40%.
3: A skvělý nábytek.
4: Žijeme to s vámi.
5: Fotbal rozhýbe každého. Nedovolte, aby vás bolest vyřadila ze hry. Voltaren Forte a Voltaren léčivá náplast působí hluboko v místě bolesti pro dlouhotrvající úlevu. Voltaren, oficiální licencovaný produkt UEFA Champions League.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
7: Tento týden vepřová panenka za 149,90 a Pilsner Urquell za 25,90. Byla.
8: Dobrej, jedno giga kombo s hranolkama.
9: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
8: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
10: Tati!
8: Neomezený tarify.
11: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
12: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní...

0: již od 499 900 korun. Nyní i s 10letou zárukou bez omezení kilometrů. Dongfeng, již 15krát v České republice.
1: Hele, další soláry. To je super věc. Jenže když jich bude moc, tak to může způsobit to, no...
2: Výpadek?
1: No, vidíte, teď mi to vypadlo. Chtělo by to vymyslet něco, jak tomu předcházet.
3: To už je vymyšlený. S tohle věcičkou vaše baterie pomáhá udržovat síť v rovnováze.
2: A ještě na tom vyděláte.
4: Se službou E.ON Rovnováha pomáhá vaše baterie udržovat stabilní síť. A každý měsíc za to od nás dostanete 450 korun. Nechte to na nás. E.ON.
5: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
6: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
7: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
8: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: akci konzerva pro kočky Micinka. Nízké ceny, hezky česky. Penny.
1: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.

0: Us FIFA World Cup Meal.
1: Takhle si naše rodina vyhraje s kuřetem na paprice.
2: Express menu, uvařeno z kvalitních surovin. Hotovo, s chutí do toho.
3: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
4: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba Albert Bratwurst za 44,90 nebo Albert Burger Jalapeno za 59,90. Albert.
5: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Kde je slejvák, fakt slejvák. A tma, fakt tma. Kámoš. Fakt kámoš. A věrnost? Fakt věrnost. Tam je pivo? Fakt pivo. Holba. Ryzí pivo z hor.
6: Dobré. Jedno giga kombo s hranolkama.
7: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
6: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obič tarify.
8: Tati!
6: Neomezený tarify.
9: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
11: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
12: Vybírejte s rozumem. Dongfeng Mage nebo Shine GS může být váš již od 499 900 korun. Nyní i s 10letou zárukou bez omezení kilometrů. Dongfeng. Již 15krát v České republice.
13: Tak co je s tím grillem?
14: Klídek. Koupím ho, až bude v akci.
13: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
14: A fakt, že jo?
15: Kdo to byl?
16: Influencer, ten přes ceny. Užívej si víc, co méně.
17: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
18: Užijte si Mioneto. Víc než jen Prosecco.
19: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
20: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
21: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
22: Ahoj, lásko. Já jsem ti jenom chtěl říct, že jsem strašně rád za momenty strávený s tebou a tak nějak cítím, že to mezi náma je fakt opravdový.
23: Ta opravdová chutná nejlépe. Ochutnejte ovocné novinky Pegas Malina nebo Pegas Mango a Marakuja.
24: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
25: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde,
0: tak zákazníkům zlevníme.
1: No, to je pěkný, kdykoliv to jde, a to je přesně kdy.
2: Třeba právě teď.
8: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.

0: Očko ti doporučuje.
1: Colors of Ostrava. 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Teddy Swims, Lord a také Melting Pot. Fórum o světě kolem nás i v nás. Colors of Ostrava. Místo, kde musíte být.
2: Přivítejte Adama Mišíka,
3: Monikuba Gárovou,
2: Jakuba,
3: Rybo,
2: Tomáše Zástěru,
3: Mikýř,
2: Tereza,
3: Maško,
2: René Dan,
3: Monika Tymková,
2: Petr,
3: Švancara,
2: Martin,
3: Hrano.
4: Jsme přátelé?
5: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
4: Návykový látky až po sadnotním přilnu.
6: Správně, jsi šikulka.
7: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
3: Pojďte se podívat.
2: Dej do ní svoji nabíječku.
3: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
8: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: you good?
1: Srdce točí někde trochu pospátku a když zpomalím, tak zakopávám. Všechny zvyschovám si na památku a stejně příště nezaváhám. I když občas se sám sobě nezdám, nechci šlapat na vlastní miny, stejně nikdo není bez chyby.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levněž nehledejte.
1: Vodní meloun, kilo u nás, apkou za 9,90, řecký jogurt Milko za 13,90 a svijanský má.

0: Čas za 10.90. Albert.
1: Dobrej. Jedno giga kombo s ranolkama.
2: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
1: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
3: Tati!
1: Neomezený tarify.
4: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek... ten za to stojí.
6: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
5: Na grilu.
7: Vyhrajte dovolenou pro celou rodinu s Vodafone Happy. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a soutěžte každý týden o dovolenou v Orea hotelech v hodnotě 100 000 korun. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
8: Svět se nepřestává točit a Jogobela překvapovat. Objevte i oblíbenou Jogobelu Panakota nyní v novém designu. Jogobela. Velkou radost nám všem dělá.
9: Stačí klik a máte Happy léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
10: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
5: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: Udělejte si radost ultratenkou Motorolou Edge 70 se špičkovou odolností. A využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.

0: Tento týden v Kauflandu a kunůžky na živý plod za 599,90 a uhlová bruska za 499,90. Kaufland.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
2: V pořádku, můžete jet.
1: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
3: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
4: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky regulace.

0: Kusů s Apkou za 99,90 a Radegast Ryzehorská za 21,90. Albert.
1: Přivítejte Adama Mišíka,
2: Moniku Bagárovou,
1: Jakuba,
2: Rybo,
1: Tomáše Zástěru,
2: Mikýř,
1: Tereza,
2: Maško,
1: René Dán,
2: Monika Tymková,
1: Petr,
2: Švancara,
1: Martin,
2: Hrano.
3: Jsme přátelé?
4: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
5: Návykový látky až po samotným přelnu.
6: Správně, jsi šikulka.
7: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
8: Pojďte se podívat.
9: Dej do ní svoji navíječku.
10: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
11: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

Tastes like strawberries.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Kuřecí prsní řízky kilo u nás za 109,90, jihočeské trvanlivé mléko s apkou za 11,90 a Red Bull Duopek za 49,90. Albert.
2: Dobrej, jedno giga kombo s ranolkama.
3: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
2: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
4: Tati!
2: Neomezený tarify.
5: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Další brážka s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek... ten za to stojí.
7: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
6: Na grilu.
7: Vyhrajte dovolenou pro celou rodinu s Vodafone Happy. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a soutěžte každý týden o dovolenou v Orea hotelech v hodnotě 100 000 korun. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
8: Svět se nepřestává točit a Jogobela překvapovat. Objevte i oblíbenou Jogobelu Panakota nyní v novém designu. Jogobela. Velkou radost nám všem dělá.
9: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
10: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
5: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
6: A můžete ji vyzkoušet.
7: Ale my máme vypráno.
8: Co tady děláte?
6: Testujem.
7: To je dopravář.
9: Za nové elektro teď dáte jen třetinu ceny. Zbytek doplatíte později a bez navýšení. Tatart.
10: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
11: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
12: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
13: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo, kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
14: V pořádku, můžete jet.
13: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
15: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
5: Udělejte si radost ultratenkou Motorolou Edge 70 se špičkovou odolností. A využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
6: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
16: Vodní meloun, kilo u nás, apkou za 9,90, řecký jogurt Milko za 13,90 a svijanský más za 10,90. Albert.
17: Přivítejte Adama Mišíka,
18: Moniku Bagárovou,
17: Jakuba,
18: Rybo,
17: Tomáše Zástěru,
18: Mikýř,
17: Tereza,
18: Maško,
17: René Dan,
18: Monika Tymková,
17: Petr,
18: Švancara,
17: Martin,
18: Hrana.
19: Jsme přátelé?
20: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
21: Nálikový látky až po sadnotním přelomu.
22: Správně, jsi šikulka.
23: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
24: Pojďte se podívat.
25: Nech do ní svoji nabíječku.
26: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
2: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Řepkový olej Gustona u nás s apkou za 26,90, vejce z podestýlky M 30 kusů s apkou za 99,90 a Radegast ryze hořká za 21,90. Albert.
2: Dobrej, jedno giga kombo s ranolkama.
3: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
2: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
4: Tati!
2: Neomezený tarify.
1: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek... ten za to stojí.
6: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
5: Na grilu.
1: Vyhrajte dovolenou pro celou rodinu s Vodafone Happy. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a soutěžte každý týden o dovolenou v Orea hotelech v hodnotě 100 000 korun. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
7: Svět se nepřestává točit a Jogobela překvapovat. Objevte i oblíbenou Jogobelu Panakota nyní v novém designu. Jogobela. Velkou radost nám všem dělá.
1: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
8: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
5: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
7: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
8: V pořádku, můžete jet.
7: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
9: Toužíš po zdravě vypadající zářivé pleti? Inovované Garnier Serum s vitamínem C a niacinamidem pro viditelné rozjasnění pleti už za 3 dny. Garnier Serum pro pleť plnou život. Zkus i hydratační sorbet krém s nepopsatelnou 6x lehčí texturou. Od Garnier.
10: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
5: Udělejte si radost ultratenkou Motorolou Edge 70 se špičkovou odolností. A využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
11: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
12: A můžete ji vyzkoušet.
13: Ale my máme vypráno.
14: Co tady děláte?
12: Testujem.
13: To je dopravář.
15: Za nové elektro teď dáte jen třetinu ceny. Zbytek doplatíte později a bez navýšení. Tatart.
16: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
17: Kuřecí prsní řízky.

Kilo u nás za 109,90, jihočeské trvanlivé mléko s apkou za 11,90 a Red Bull Duopek za 49,90. Albert.

0: Si tebi.
1: Přivítejte Adama Mišíka,
2: Moniku Bagárovou,
1: Jakuba,
2: Rybo,
1: Tomáše Zástěru,
2: Mikýř,
1: Tereza,
2: Maško,
1: René Dan,
2: Monika Tymková,
1: Petr,
2: Švancara,
1: Martin,
2: Hrana.
3: Jsme přátelé?
4: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
5: Nálikový látky až po samotným přelnu.
6: Správně, jsi šikulka.
7: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
1: Pojďte se podívat. Dej do ní svoji nabíječku. Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
8: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vodní meloun, kilo u nás, apkou za 9,90, řecký jogurt Milko za 13,90 a svijanský más za 10,90. Albert.
2: Dobrej, jedno giga kombo s ranolkama.
3: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
2: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
4: Tati!
2: Neomezený tarify.
5: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek... ten za to stojí.
7: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
6: Na grilu.
8: Vyhrajte dovolenou pro celou rodinu s Vodafone Happy. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a soutěžte každý týden o dovolenou v Orea hotelech v hodnotě 100 000 korun. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
9: Svět se nepřestává točit a Jogobela překvapovat. Objevte i oblíbenou Jogobelu Panakota nyní v novém designu. Jogobela. Velkou radost nám všem dělá.
10: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
11: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
5: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
6: Toužíš po zdravě vypadající zářivé pleti? Inovované Garnier Serum s vitaminem C a niacinamidem pro viditelné rozjasnění pleti už za 3 dny. Garnier Serum pro pleť plnou život. Zkus i hydratační sorbet krém s nepopsatelnou 6x lehčí texturou. Od Garnier.
5: Udělejte si radost ultratenkou Motorola Edge 70 se špičkovou odolností. A využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
7: A můžete ji vyzkoušet.
8: Ale my máme vypráno.
9: Co tady děláte?
7: Testujem.
8: To je doprava.
10: Vyrazte do města i do hor s elektrokoly Gogen, nyní s exkluzivní slevou. Tatart.
11: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
12: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa a tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
13: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
14: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
15: V pořádku, můžete jet.
14: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
16: Když vidíte Albert, neporazitelné, levnější, nehledejte.
17: Řepkový olej Gustona u nás s apkou za 26,90, vejce z podestýlky M 30 kusů s apkou za 99,90 a Radegast ryze hořká za 21,90. Albert.

právě si vstala, vítáš mě ráno nevyspalá, v mobilu zprávy, až teď koukám na ně, něco mi říká, že budu platit.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Kuřecí prsní řízky kilo u nás za 109,90, jihočeské trvanlivé mléko s apkou za 11,90 a Red Bull Duopek za 49,90. Albert.
2: Dobrej, 1 giga kombo s hranolkama.
3: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
2: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
4: Tati!
2: Neomezený tarify.
1: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek... ten za to stojí.
6: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
5: Na grilu.
1: Vyhrajte dovolenou pro celou rodinu s Vodafone Happy. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a soutěžte každý týden o dovolenou v Orea hotelech v hodnotě 100 000 korun. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
7: Svět se nepřestává točit a Jogobela překvapovat. Objevte i oblíbenou Jogobelu Panakota nyní v novém designu. Jogobela. Velkou radost nám všem dělá.
1: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
8: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: pro lepší probuzení. Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Vy a Vodafone TV? Dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
5: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
7: Toužíš po zdravě vypadající zářivé pleti? Inovované Garnier Serum s vitamínem C a niacinamidem pro viditelné rozjasnění pleti už za 3 dny. Garnier Serum pro pleť plnou život. Zkus i hydratační sorbet krem s nepopsatelnou 6x lehčí texturou. Od Garnier.
5: Udělejte si radost ultratenkou Motorolou Edge 70 se špičkovou odolností. A využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
8: A můžete ji vyzkoušet.
9: Ale my máme vypráno.
10: Co tady děláte?
8: Testujem.
9: To je dopravář.
11: Za nové elektro teď dáte jen třetinu ceny. Zbytek doplatíte později a bez navýšení. Tatart.
12: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
13: V pořádku, můžete jet.
12: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
14: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
15: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
16: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
17: Vodní meloun, kilo u nás, apkou za 9,90, řecký jogurt Milko za 13,90 a svijanský más za 10,90. Albert.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
1: V pořádku, můžete jet.
0: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
2: Získejte v Penny extra body na letní výbavu Vives s tímto produktem. Kapsičky pro kočky Felix, různé druhy, 3 body navíc. Penny.
3: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervu. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
4: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba Albert Bratwurst za 44,90 nebo Albert Burger Jalapeno za 59,90. Albert.
5: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
7: Dobré, 1 giga kombo s hranolkama.
8: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
7: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
9: Tati!
7: Neomezený tarify.
10: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v Gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně. Nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
12: Hele, nebyl to Fittipaldi?
13: Tak to bude divoká jazda.
12: No, ale zatím to tak nevypadá.
13: Tak skoro do boxu?
12: Hele, a je to vůbec on?
14: Jezdí jako skutečný Fittipaldi. Dej přednost vychutnávání. Targa.
15: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
16: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energii, který pořád nezdražuje?
17: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
18: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
19: Třeba právě teď.
1: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
7: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textílie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
2: Vybírejte s rozumem. Dongfeng Mage nebo Shine GS může být váš již od 499 900 korun. Nyní i s 10letou zárukou bez omezení kilometrů. Dongfeng. Již 15krát v České republice.
18: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
8: Ahoj, lásko. Já jsem ti jenom chtěl říct, že jsem strašně rád za momenty strávený s tebou a tak nějak cítím, že to mezi náma je fakt opravdový.
7: Ta opravdová chutná nejlépe. Ochutnejte ovocné novinky Pegas Malina nebo Pegas Mango a Marakuja.
9: Pěkný kolo, to bych brala.
20: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
21: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
9: A fakt, že jo?
22: A ty jsi?
21: Zenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
23: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
24: Ahoj.
25: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
26: Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
27: Přivítejte Adama Mišíka,
28: Monikuba Gárovou,
27: Jakuba
28: Rybo,
27: Tomáše Zástěru,
28: Vikýř,
27: Tereza
28: Maškova,
27: René Dan,
28: Monika Tymková,
27: Petr
28: Švancara,
27: Martin
28: Hrana.
29: Jsme přátelé?
30: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
31: Návykový látky až po samotným přelnu.
32: Správně, jsi šikulka.
33: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
34: Pojďte se podívat.
35: Dej do ní svoji nabíječku.
36: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
37: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Řepkový olej Gustona u nás s apkou za 26,90, vejce z podestýlky M30 kusů s apkou za 99,90 a Radegast ryze hořká za 21,90. Albert.
2: Dobrej, jedno giga kombo s hranolkama.
3: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
2: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
4: Tati!
2: Neomezený tarify.
1: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Takhle si naše rodina vyhraje s kuřetem na paprice.
6: Express menu uvařeno z kvalitních surovin. Hotovo s chutí do toho.
1: Vyhrajte dovolenou pro celou rodinu s Vodafone Happy. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a soutěžte každý týden o dovolenou v Orea hotelech v hodnotě 100 000 korun. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
7: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek... ten za to stojí.
8: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
7: Na grilu.
1: Stačí klik a máte Happy léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn. Třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
9: Svět se nepřestává točit a Jogobela překvapovat. Objevte i oblíbenou Jogobelu Panakota nyní v novém designu. Jogobela. Velkou radost nám všem dělá.
1: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
10: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce. A v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina, čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
5: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluje, ještě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
1: Udělejte si radost ultratenkou Motorolou Edge 70 se špičkovou odolností. A využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
7: V pořádku, můžete jet.
6: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
8: V Kauflandu již od středy Superkauf. Král sýrů Hermelín za 59,90. K-Klasik slunečnicový olej litr za 29,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Kaufland.
9: Toužíš po zdravě vypadající zářivé pleti? Inovované Garnier Serum s vitaminem C a niacinamidem pro viditelné rozjasnění pleti už za 3 dny. Garnier Serum pro pleť plnou život. Zkus i hydratační sorbet krem s nepopsatelnou 6x lehčí texturou. Od Garnier.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Zažijte bezstarostné léto s pomocníky pro letní pohodu se slevou až 30%.
11: Pustí.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
13: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
14: Kuřecí prsní řízky kilo u nás za 109,90, jihočeské trvanlivé mléko s apkou za 11,90 a Red Bull Duopek za 49,90. Albert.
15: Přivítejte Adama Mišíka,
16: Moniku Bagárovou,
15: Jakuba,
16: Rybo,
15: Tomáše Zástěru,
16: Nikýř,
15: Tereza,
16: Maškova,
15: René Dan,
16: Monika Tymková,
15: Petr,
16: Švancara,
15: Martin,
16: Hrana.
17: Jsme přátelé?
18: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
19: Návykový látky až po samotným přelnu.
20: Správně, jsi šikulka.
21: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
22: Pojďte se podívat.
23: Dej do ní svoji nabíječku.
24: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
25: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Yeah, Happy New Year!
1: Oh! Yeah.
0: Oh!
1: Uh-huh.
0: Oh!
1: So seductive. Yeah.

Detroit.

0: Mega slevy sú tu pro tebe. Koukni, prečka, tady kávovar, drogérie a další. Kup se slevou třeba velký a stabilní bazén Marimex nebo hodinky Garmin s výdrží až 11 dní. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
1: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
2: To není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert Biogrilovačka. Takže jestli vám není buřt, z čeho je váš pekáček, sýr na grill nebo burger, dopřejte si je v Albertu Bio a uvidíte, jaké zázraky to udělá s chutí. Biokuřecí prsní řízky za 149,90 nebo Bio Camembert za 29,90. Albert.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
4: V pořádku, můžete jet.
3: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
2: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Třeba bio mozzarella za 26,90 nebo bio olivový olej za 139,90. Albert.
5: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
6: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meloun vodní za 14,90 a Häagen-Dazs v Bila klubu za 99,90. Bila.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
8: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíno. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
9: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.

0: FIFA World Cup Meal.
1: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
2: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
3: Vybírejte s rozumem. Dongfeng Mage nebo Shine GS může být váš již od 499 900 korun. Nyní i s 10letou zárukou bez omezení kilometrů. Dongfeng. Již 15krát v České republice.
4: Dobré. 1 giga kombo s ranolkama.
5: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
4: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
6: Tati!
4: Neomezený tarify.
7: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně. Nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Tak co je s tím grillem?
9: Grídek. Koupím ho, až bude v akci.
8: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
9: A fakt, že jo?
10: Kdo to byl?

0: a můžete ji vyzkoušet.
1: Ale my máme vypráno.
2: Co tady děláte?
0: Testujem.
1: To je doprava.
3: Vyrazte do města i do hor s elektrokoly Gogen, nyní s exkluzivní slevou. Tatart.
4: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Kde je slejvák, fakt slejvák. A tma, fakt tma. Kámoš, fakt kámoš. A věrnost, fakt věrnost. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
5: Takhle si naše rodina vyhraje s kuřetem na paprice.
6: Express menu, uvařeno z kvalitních surovin. Hotovo, s chutí do toho.

0: přivítejte Adama Mišíka,
1: Moniku Bagárovou,
0: Jakuba,
1: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza,
1: Maškova,
0: René Dan,
1: Monika Tymkova,
0: Petr,
1: Švancara,
0: Martin,
1: Hrada.
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
4: Návykový látky až po samotným přelnu.
5: Správně, jsi šikulka.
6: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
0: Pojďte se podívat.
1: Dej do ní svoji navíječku.
0: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
7: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
8: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity. No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.
9: Auris Clean. Ušní sprej pro rychlé a bezpečné odstranění ušního mazu. Snižuje riziko zánětu ucha. Auris Clean.

Každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

0: Brýle fandíme čerstvému a vyváženému stravování.
1: Tento týden nektarinky za 39,90 a mléko Bohemilk v Billa klubu za 6,90. Billa.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
3: V pořádku, můžete jet.
2: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle.
0: Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.

0: FIFA World Cup Meal.
1: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
2: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Takhle si naše rodina vyhraje s kuřetem na paprice.
4: Express menu, uvařeno z kvalitních surovin. Hotovo, s chutí do toho.
5: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba Albert Bratwurst za 44,90 nebo Albert Burger Jalapeno za 59,90. Albert.
6: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
7: Dobré. Jedno giga kombo s hranolkama.
8: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
7: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
9: Tati!
7: Neomezený tarify.
10: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Ahoj, lásko. Já jsem ti jenom chtěl říct, že jsem strašně rád za momenty strávený s tebou a tak nějak cítím, že to mezi náma je fakt opravdový.
12: Ta opravdová chutná nejlépe. Ochutnejte ovocné novinky Pegas Malina nebo Pegas Mango a Marakuja.
13: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
14: Vybírejte s rozumem. Dongfeng Mage nebo Shine GS může být váš již od 499 900 korun. Nyní i s 10letou zárukou bez omezení kilometrů. Dongfeng. Již 15krát v České republice.
15: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
16: Ahoj.
17: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
18: Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
19: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
20: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
19: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
21: Třeba právě teď.
22: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
23: Užijte si Mioneto. Víc než jen Prosecco.
24: Pěkný kolo, to bych brala.
25: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
26: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
24: A fakt, že jo?
25: A ty jsi? Zenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
27: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem. A využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
0: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.
1: Přivítejte Adama Mišíka,
2: Moniku Bagárovou,
1: Jakuba,
2: Rybo,
1: Tomáše Zástěru,
2: Mikýř,
1: Tereza,
2: Maško,
1: René Dan,
2: Monika Timková,
1: Petr,
2: Švancara,
1: Martin,
2: Hrano.
3: Jsme přátelé?
4: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
3: Nálikový látky až po sadnotním přelnu.
5: Správně, stiši kulka.
9: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
2: Pojďte se podívat.
1: Dej do ní svoji navíječku.
2: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
16: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
28: Vzpomínáte? To byla doba.

0: Stop karpálním tunelům. Karpal Akut Forte omezuje bolest, zlepšuje citlivost a nově posiluje nervy a potlačuje otoky. Karpal Akut Forte.
1: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.
2: Brilantní obraz vám přináší Occutane Brilant. Occutane Brilant Lutein 25 mg. Brilantní péče o můj zrak.
3: Celebrating the 20th anniversary of the classic film ATL. It's also the 20th anniversary of Tip's number one album, King, and he's right back at us with new music from the latest and the greatest. Maybe his final album, Kill the King. Don't leave us yet, bro.

0: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days.
1: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
0: Objev třeba dětský zubní gel Veleda se slevou 26% jen za 109 korun. Allegro.

0: voglio vivere così, col sole in fronte e felice canto.
1: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Borotalko, obejmi život.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu.

0: Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Kaufland.
1: OK, všichni jdeme na to.
2: Pojďme mluvit o vlasech.
3: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
2: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
3: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
0: Tento týden v Kauflandu akunůšky na živý plod za 599,90 a úhlová bruska za 499,90. Kaufland.
4: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle. S kódem KFC léto máte klasické twistry nebo zingry jen za 89 korun po celé léto. Navíc každý týden přinášíme letní novinky. Vyzkoušejte teriyaki twister nebo zingr za 89 s kódem KFC léto. Pouze nyní, pouze v KFC.
6: Takhle si naše rodina vyhraje s kuřetem na paprice.
7: Express menu, uvařeno z kvalitních surovin. Hotovo, s chutí do toho.
8: Jisk nabízí vše pro domácí pohodu. Například sleva až 50% na křesla. Nebo pohodlná pohovka za výhodných 11 500 korun, sleva 32%. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Volá vaše nádobí o pomoc.
10: So what?
9: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
11: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete Seco Bianco nebo Rosato za 11,90. A Alesto pistácie s aplikací za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
14: Ty máš vždycky něco v rukávu.
15: Mám M-Bank.
13: M-Bank. Velká malá vítězství.
16: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
17: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
18: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se 4 účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
19: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
20: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu Philips One Blade Intimate.
12: Vše pro skvělé grilování na jednom místě, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete Camembert za 19,90. Špekáčky s goudou nebo chili za 69,90. A zlatého bažanta za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
21: Proč je Galbani stále tu nejoblíbenější značku syru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbani mozzarella, tak čerstva, tak šťavnata, tak lahodná. Galbani, číslo jedna v Itálii.
22: I love you! Protože chutná celé rodině.
23: Protože jo nakopne každý den.
24: Protože s jo je život růžový.
25: Jo,

0: umění dělat život ovocnější.
1: Přivítejte Adama Mišíka,
2: Moniku Bagárovou,
1: Jakuba,
2: Rybo,
1: Tomáše Zástěru,
2: Mikýř,
1: Tereza,
2: Maškova,
1: René Dan,
2: Monika Tymkova,
1: Petr,
2: Švancara,
1: Martin,
2: Hrano.
3: Jsme přátelé?
4: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
5: Návykový látky až po samotným přelnu.
6: Správně, jsi šikulka.
7: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
8: Pojďte se podívat.
9: Dej do ní svoji navíječku.
10: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
11: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

Svět se točí někde trochu pospátku a když zpomalím, tak zakopávám. Všechny zvy schovám si na památku a stejně příště nezaváhám. I když občas se sám sobě nezdám, nechci šlapat na vlastní miny, stejně nikdo není bez chyby.

Aurisclean. Ušní sprej pro rychlé a bezpečné odstranění ušního mazu. Snižuje riziko zánětu ucha. Aurisclean.

0: mega slevy jsou tu pro tebe. Koukni, prečka, tady kávovar, drogerie a další. Kup se slevou třeba telefon Google Pixel s asistentem Gemini nebo sluchátka JBL s přizpůsobením zvuku. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
1: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
2: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
3: Ahoj, lásko. Já jsem ti jenom chtěl říct, že jsem strašně rád za momenty strávený s tebou a tak nějak cítím, že to mezi náma je fakt opravdový.
4: Ta opravdová chutná nejlépe. Ochutnejte ovocné novinky Pegas Malina nebo Pegas Mango a Marakuja.
5: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days.
6: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
5: Objev třeba výhodné balení a vyváže Lenor se slevou 25% jen za 149 korun. Allegro.
7: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
8: Let's go to the store then.
7: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
9: She has them!
10: Trying to get the whole card in.
11: Welcome.

0: Tento týden v Kauflandu a kunůžky na živý plod za 599,90 a uhlová bruska za 499,90. Kaufland.
1: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
2: Hey, máte chuť na ledový hit?
3: Ice, ice, baby.
2: V Kauflandu ho hned můžete mít.
3: Ice, ice, baby.
2: Bílý růžek, nízká cena. Například K-Classic zmrzlinový Kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Jedině v Kauflandu.
4: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
5: Ty máš vždycky něco v rukávu.
6: Mám M-Bank.
4: M-Bank. Velká malá vítězství.
0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Kaufland.
7: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
8: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
9: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
10: Tak, Míro, teď si něco převedu z tvýho účtu.
11: Hele, někdo chtěl platit moji kartou v Číně?
12: Větší.

0: asi loupežní.
1: Asi, ale komerčka už to vyřešila.
2: Založte si účet zdarma a my ohlídáme podezřelé platby i na vašem účtu. Komerční banka.
3: Chibo Coffees. Kofeinová voda s ovocnou příchutí

0: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Borotalko, obejmi život.
1: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
2: Lidi se mě pořád na něco ptají, dokonce si myslí, že jsem AI a říkají mi...
3: Liboté, proč jsou na matech citrony?
2: Dobrá otázka. Automaty dříve vyplácely ovocné žvíkačky. Není si lidi radši vychutnají? No jasně.

0: Auriscreen. Ušní sprej pro rychlé a bezpečné odstranění ušního mazu. Snižuje riziko zánětu ucha. Auriscreen.
1: Brilantní obraz vám přináší Ocutane Brilant. Ocutane Brilant Lutein 25 mg. Brilantní péče o můj zrak.
2: Yeah. Aha. So seductive. I'll take you to the candy shop. I'll let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot.

0: mega slevy jsou tu pro tebe. Koukni, pračka, tady kávovar, drogerie a další. Kup se slevou třeba set tří odolných kufrů AlzaGuard nebo bezdrátová sluchátka Alza Power s potlačením hluku. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
1: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
2: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Watchtower. Life's good. LG.
3: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
4: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days.
5: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
6: Objev třeba výhodné balení a vyváže Lenor se slevou 25% jen za 149 korun. Allegro.
7: Prosím.
8: Wow, co se to děje?
9: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
10: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Kaufland.
11: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
10: V Kauflandu již od středy Superkauf. Král sýrů Hermelín za 59,90. K-Klasik slunečnicový olej litr za 29,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Kaufland.
12: Datart nákupy. Vyberte si televizi Samsung s extra slevou a užijte si chvíle pohody.
13: Pustí.
12: Datart. Opravdový elektrospecialista.
10: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Vybavte se na sezónu u nás. Nově přes 500 dalších produktů levnější. Kaufland.
14: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
15: Ty máš vždycky něco v rukávu.
16: Mám M-Bank.
14: M-Bank. Velká malá vítězství.
17: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Nyní Tramín červený Sommelier Collection z moravského vinařství jen za 139,90. Albert.
18: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
19: Hej! Máte chuť na ledový hit?
20: Ice, ice, baby.
19: V Kauflandu ho hned můžete mít. Bílý růžek, nízká cena. Například K-Klasik zmrzlinový kornout triple choco za 59,90 a K-Klasik zmrzlina za 11,90. Jedině v Kauflandu.
21: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
10: Tento týden v Kauflandu akunůšky na živý plod za 599,90 a úhlová bruska za 499,90. Kaufland.
7: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
13: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
7: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
15: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lace for the game.
16: Let's go to the store then.
15: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lace, you can come with us.
20: She has them!
22: I'm trying to get the whole card in.
23: Welcome.
24: Tak nám to zase zvedli, Žinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
25: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
26: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
27: Třeba právě teď.
28: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.

0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Monikuba Gárovou,
0: Jakuba,
1: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza,
1: Maško,
0: René Dan,
1: Monika Timková,
0: Petr,
1: Švancara,
0: Martin,
1: Hrano.
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
2: Nálikový látky až po samotným přelnu.
4: Správně, jsi šikulka.
5: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
0: Pojďte se podívat.
1: Nech do ní svoji nabíječku.
0: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
6: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
7: Auris Clean. Ušní sprej pro rychlé a bezpečné odstranění ušního mazu. Snižuje riziko zánětu ucha. Auris Clean.
8: Brilantní obraz vám přináší Occutane Brilant. Occutane Brilant Lutein 25 mg. Brilantní péče o můj zrak.

Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím. Možná to znáte, když usínáte.

0: mega slevy jsou tu pro tebe. Koukni, pračka, tady kávovar, drogerie a další. Kup se slevou třeba set tří odolných kufrů Alza Guard nebo bezdrátová sluchátka Alza Power s potlačením hluku. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
1: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
2: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days.
3: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
2: Objev třeba dětský zubní gel Veleda se slevou 26% jen za 109 korun. Allegro.
1: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
4: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
5: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
6: To není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert Biogrilovačka. Takže jestli vám není boost, z čeho je váš špekáček, sýr na grill nebo burger, dopřejte si je v Albertu Bio a uvidíte, jaké zázraky to udělá s chutí.
7: Biokuřecí prsní řízky za 149,90 nebo Bio Camembert za 29,90. Albert.
8: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
9: Let's go to the store then.
8: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had Lay's, you can come with us.
10: She has them!
8: Trying to get the whole card in.
11: Welcome.
12: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Třeba bio mozzarella za 26,90 nebo bio olivový olej za 139,90. Albert.
13: Přesně takhle chutná léto s novými luky.

0: About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.
1: Chcela broskev. Chci pro ní skoč, svoje sklípku.
2: Tam jsou vosy, se jich bojím a jsem alergický.
1: Tak tě tam skočíme.
2: Fakt jo.
1: A to prosvištíš.
2: Tak děkuju, Michale, děkuju moc. No. Kamarád, charakter.
3: Tak jdem. Super, prosviště.
2: Cože?
3: Neprosviště.
2: Já ti nerozumím.
3: Je jsem to neprosviště.
2: Že jsi to neprosviště?
3: No, neprosviště.
2: No to nevadí. Aspoň máme melo.
4: Léto s Penny, hezky česky.
5: Ahoj, lásko. Já jsem ti jenom chtěl říct, že jsem strašně rád za momenty strávený s tebou a tak nějak cítím, že to mezi náma je fakt opravdový.
0: Ta opravdová chutná nejlépe. Ochutnejte ovocné novinky Pegas Malina nebo Pegas Mango a Marakuja.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Kaufland.
7: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv, cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
8: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
9: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
8: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
10: Třeba právě teď.
11: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
12: Vile fandíme čerstvému a vyváženému stravování.
13: Tento týden nektarinky za 39,90 a mléko Bohemilk v Billa klubu za 6,90. Billa.
14: Datart nákupy. Vyberte si televizi Samsung s extra slevou a užijte si chvíle pohody.
15: Hustí.
14: Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Velké vítězství může začít malým gestem.
17: Už jsem myslela, že někoho máš?
18: Mám. Mbank.
16: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
19: Prosím.
20: Wow, co se to děje?
21: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
22: Přivítejte Adama Mišíka,
23: Moniku Bakárovou,
22: Jakuba,
23: Rybo,
22: Tomáše Zástěru,
23: Vikýř,
22: Tereza,
23: Maškova,
22: René Dan,
23: Monika Tymková,
22: Petr,
23: Švancara,
22: Martin,
23: Hrana.
24: Jsme přátelé?
25: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
26: Návykový látky až po samotným přelnu.
27: Správně, jsi šikulka.
28: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
29: Pojďte se podívat.
30: Dej do ní svoji nabíječku.
31: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
32: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: být.
1: Stop karpálním tunelům. Karpal Akut Forte. Omezuje bolest, zlepšuje citlivost a nově posiluje nervy a potlačuje otoky. Karpal Akut Forte.

0: mega slevy jsou tu pro tebe. Koukni, prečka, tady kávovar, drogerie a další. Kup se slevou třeba telefon Google Pixel s asistentem Gemini nebo sluchátka JBL s přizpůsobením zvuku. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
1: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
2: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days.
3: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
2: Objev třeba dětský zubní gel Veleda se slevou 26% jen za 109 korun. Allegro.
4: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
5: Let's go to the store then.
6: Hi, how you doing?
4: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
6: She has them!
7: Trying to get the whole card in.
4: Welcome.
8: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Watchtower. Life's good. LG.
9: Lidi se mě pořád na něco ptají, dokonce si myslí, že jsem AI a říkají mi...
10: Liboté, proč jsou na matech citrony?
9: Dobrá otázka. Automaty dříve vypláceli ovocné žvíkačky. Nyní si lidi radši vychutnají? No jasně.
11: To není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert Biogrilovačka. Takže jestli vám není boost, z čeho je váš špekáček, sýr na grill nebo burger, dopřejte si je v Albertu Bio a uvidíte, jaké zázraky to udělá s chutí.
12: Biokuřecí prsní řízky za 149,90 nebo biokamembert za 29,90. Albert.
13: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
14: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Třeba bio mozzarella za 26,90 nebo bio olivový olej za 139,90. Albert.
15: Tyjo, podepsaný kopiteli.
16: Le filet tendu.
17: Fotbalová zábava nekončí. Užijte si světové kousky s tisícovkou jen za registraci. Tip Sport.
18: Chcela broskev. Chci pro ní skoč, svoje sklípku.
19: Tam jsou vosy, se jich bojím a jsem alergický.
20: Tati, tam skočíme.
19: Fakt jo.
20: A to prosvištím.
19: Tak děkuju, Michale, děkuju moc. To má rád charakter.
21: Tak jdem. Super, prosvištím.
19: Cože?
21: Neprosvištět.
19: Já tím nerozumím.
21: Je to neprosvištět.
19: Že jsi to neprosvištět?
21: No, neprosvištět.
19: No to nevadí. Aspoň máme melo.
22: Léto s Penny, hezky česky.
23: Užijte si Mioneto. Víc než jen Prosecco.
24: Datart nákupy. Vyberte si televizi Samsung s extra slevou a užijte si chvíle pohody.
19: Pustí.
24: Datart. Opravdový elektrospecialista.
25: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
26: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
25: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
27: Třeba právě teď.
28: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
29: Ahoj, lásko. Já jsem ti jenom chtěl říct, že jsem strašně rád za momenty strávený s tebou a tak nějak cítím, že to mezi náma je fakt opravdový.
30: Ta opravdová chutná nejlépe. Ochutnejte ovocné novinky Pegas Malina nebo Pegas Mango a Marakuja.
31: Přesně takhle chutná léto s novými looky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.
32: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vepřová panenka za 149,90 a Pilsner Urquell za 25,90. Byla.
0: Sluneční ochrana, která předběhla svou dobu. Nivea Sun Protect and Moisture s technologií Citracell Protect chrání pokožku na povrchu i uvnitř. Nivea Sun, značka sluneční kosmetiky číslo 1 na světě. Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv, cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.

0: sú tu pro tebe. Koukni, prečka, tady kávovar, drogérie a další. Kup se slevou třeba telefon Google Pixel s asistentem Gemini nebo sluchátka JBL s přizpůsobením zvuku. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
1: Sluneční ochrana, která předběhla svou dobu. Nivea Sun Protect & Moisture s technologií Citracell Protect chrání pokožku na povrchu i uvnitř. Nivea Sun, značka sluneční kosmetiky číslo 1 na světě.
2: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Washtower. Life's good. LG.
3: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
4: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days.
5: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
6: Objev třeba výhodné balení a vyváže Lenor. Se slevou 25% jen za 149 korun. Allegro.
7: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera. Sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
8: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Kaufland.
9: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
8: V Kauflandu již od středy Superkauf. Král sýrů Hermelín za 59,90. K-Klasik slunečnicový olej litr za 29,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Kaufland.
10: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
8: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Vybavte se na sezónu u nás. Nově přes 500 dalších produktů levnější. Kaufland.
10: Prosím.
11: Wow, co se to děje?
12: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
13: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z moravských vinic, českých farem a polí.
14: Nyní Tramín červený Sommelier Collection z moravského vinařství jen za 139,90. Albert.
15: Tyjo, podepsaný Kopitely.
16: Le filet tendu entre deux parasols.
17: Fotbalová zábava nekončí. Užijte si světové kousky s tisícovkou jen za registraci. Tip Sport.
18: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
19: Ty máš vždycky něco v rukávu.
20: Mám M-Bank.
18: M-Bank. Velká malá vítězství.
21: Hele, další soláry. To je super věc. Jenže když jich bude moc, tak to může způsobit to, no...
22: Výpadek?
21: No, vidíte, teď mi to vypadlo. Chtělo by to vymyslet něco, jak tomu předcházet.
23: To už je vymyšlený. S tohle věcičkou vaše baterie pomáhá udržovat síť v rovnováze.
22: A ještě na tom vyděláte.
24: Se službou E.ON Rovnováha pomáhá vaše baterie udržovat stabilní síť. A každý měsíc za to od nás dostanete 450 korun. Nechte to na nás. E.ON.
0: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
2: Tento týden vepřová panenka za 149,90 a Pilsner Urquell za 25,90. Bila.
19: Datart nákupy. Vyberte si televizi Samsung s extra slevou a užijte si chvíle pohody.
20: Hustí.
19: Datart, opravdový elektrospecialista.
25: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lasers for the game.
26: Let's go to the store then.
25: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lasers, you can come with us.
27: She has them!
28: Trying to get the whole cart in.
29: Welcome.

0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Monikuba Gárovou,
0: Jakuba
1: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza,
1: Maško,
0: René Dan,
1: Monika Tymková,
0: Petr
1: Švancara,
0: Martin
1: Hrada.
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
4: Nálikový látky až po samotným přelnu.
5: Správně, jsi šikulka.
6: Čím tmavší bobule, tím slačí džus.
7: Pojďte se podívat.
8: Nech do ní svoji nabíječku.
9: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
10: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku. Show.

0: Aurisclean. Ušní sprej pro rychlé a bezpečné odstranění ušního mazu. Snižuje riziko zánětu ucha. Aurisclean.
1: Stop karpálním tunelům. Karpal Acut Forte. Omezuje bolest, zlepšuje citlivost a nově posiluje nervy a potlačuje otoky. Karpal Acut Forte.
2: Something special. Unforgettable.

0: asistentem Gemini nebo sluchátka JBL s přizpůsobením zvuku. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
1: Sluneční ochrana, která předběhla svou dobu. Nivea Sun Protect & Moisture s technologií Citracell Protect chrání pokožku na povrchu i uvnitř. Nivea Sun, značka sluneční kosmetiky číslo 1 na světě.
2: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
3: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
4: Allegro Days jsou tady. Využij dny ještě nižších cen. Ulov sezónní nabídky a sleduj každý měsíc, co nového tě čeká. Více důvodů k nákupům. Slevy až 40% na produkty z různých kategorií. A pro členy Smart doručení i vrácení zdarma. Allegro.
5: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky. Brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv, cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
6: Karlova koruna, Petrova bohuna.
7: Dobrý, můžem dál.
6: Karlova koruna, Petrova bohuna, Karlova koruna.
8: Co je české, to je dobré. Karlova koruna je celá česká. Penny.
9: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
10: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
11: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Kaufland.
12: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
13: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
14: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
15: Třeba právě teď.
16: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
17: Prosím.
18: Wow, co se to děje?
19: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
11: V Kauflandu již od středy Superkauf. Král sýrů Hermelín za 59,90. K-Klasik slunečnicový olej litr za 29,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Kaufland.
20: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
21: Let's go to the store then.
22: Hi, how you doing?
20: We were having an awesome viewing party, and if you had Lay's, you can come with us.
22: She has them!
23: Trying to get the whole card in.
24: Welcome.
25: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
26: Ty máš vždycky něco v rukávu.
27: Mám M-Bank.
25: M-Bank. Velká malá vítězství.
28: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Benefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
0: Tyjo, podepsaný kopiteli.
1: Le filet tendu entre deux parasols.
2: Fotbalová zábava nekončí. Užijte si světové kousky s tisícovkou jen za registraci. Tip Sport.
3: Užijte si Mionetto. Víc než jen Prosecco.
7: Datart nákupy. Vyberte si televizi Samsung s extra slevou a užijte si chvíle pohody.
17: Pusti.
7: Datart. Opravdový elektrospecialista.
21: Přivítejte Adama Mišíka,
22: Moniku Bagárovou,
21: Jakuba,
22: Rybo,
21: Tomáše Zástěru,
22: Mikýř,
21: Tereza,
22: Maško,
21: René Dan,
22: Monika Tymková,
21: Petr,
22: Švancara,
21: Martin,
22: Hrano.
27: Jsme přátelé?
29: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
27: Návykový látky až po sadnotním přelnu.
30: Správně, jsi šikulka.
27: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
21: Pojďte se podívat.
27: Dej do ní svoji nabíječku.
21: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
25: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

don't see what you're doing.

0: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek... ten za to stojí.
1: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
0: Na grilu.
2: Velké vítězství může začít malým gestem.
3: Už jsem myslela, že někoho máš?
4: Mám. Mbank.
2: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
5: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
6: Dobrej. 1 giga kombo s hranolkama.
7: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
6: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
8: Tati!
6: Neomezený tarify.
9: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
10: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
3: V pořádku, můžete jet.
2: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
4: Král sýrů schutí tak smetanovou, že se vám rozplyne na jazyku. Jemně rozplývavý hermelín pro váš dokonalý večer. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
5: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete Seco Bianco nebo Rosato za 11,90. A Alesto Pistácie s aplikací za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
8: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafone. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
0: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný dásní. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
9: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
10: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš. Papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
9: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
10: Jo, grill.
11: Home Credit. Pro lepší příběhy.
12: Velká slevová jízda je tady. Sedačky, postele, skříně, prostě všechno na míru teď pořídíte se slevou 40%.
13: A skvělý nábytek.
14: Žijeme to s vámi.
15: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
16: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíno. Teď ti ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
17: Purina One. Vaše kočka je mistr rovnováhy, ale aby bylo v rovnováze i její zažívání, potřebuje pomoci. Začněte nyní s Purina One Bifensis. Udržuje v rovnováze dobré a špatné bakterie a pomáhá chránit střevní mikrobiom. Protože když je zdravá uvnitř, je to poznat i navenek. Purina One. Viditelné zdraví dnes i zítra.
18: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro strejdu cyklistu na odřenou pokožku při sportu. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.

0: mega slevy jsou tu pro tebe. Koukni, pračka, tady kávovar, drogerie a další. Kup se slevou třeba set tří odolných kufrů AlzaGuard nebo bezdrátová sluchátka Alza Power s potlačením hluku. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
1: Sluneční ochrana, která předběhla svou dobu. Nivea Sun Protect & Moisture s technologií CitraCell Protect chrání pokožku na povrchu i uvnitř. Nivea Sun, značka sluneční kosmetiky číslo 1 na světě.
2: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Watchtower. Life's good. LG.
3: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
4: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days.
5: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
6: Objev třeba výhodné balení a vyváže Lenor. Se slevou 25% jen za 149 korun. Allegro.
7: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
8: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
9: Karlova koruna, Petrova bohuna.
10: Dobrý, můžem dál.
9: Karlova koruna, Petrova bohuna, Karlova koruna.
11: Co je české, to je dobré. Karlova koruna je celá česká. Penny.
12: Takhle si naše rodina vyhraje s kuřetem na paprice.
13: Express menu, uvařeno z kvalitních surovin. Hotovo, s chutí do toho.
14: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky. Brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv, cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
15: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
16: Let's go to the store then.
15: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
17: She has them!
18: Trying to get the whole card in.
19: Welcome.
20: Hele, další soláry. To je super věc. Jenže když jich bude moc, tak to může způsobit to, no...
21: Výpadek?
20: No, vidíte, teď mi to vypadlo. Chtělo by to vymyslet něco, jak tomu předcházet.
22: To už je vymyšlený. S tohle věcičkou vaše baterie pomáhá udržovat síť v rovnováze.
21: A ještě na tom vyděláte.
23: Se službou E.ON Rovnováha pomáhá vaše baterie udržovat stabilní síť. A každý měsíc za to od nás dostanete 450 korun. Nechte to na nás. E.ON.
24: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
25: Datart nákupy. Vyberte si televizi Samsung s extra slevou a užijte si chvíle pohody.
26: Pustí.
25: Datart. Opravdový elektrospecialista.
27: Tyjo. Podepsaný kopiteli.
28: Le filet tendu entre deux parasols.
29: Fotbalová zábava nekončí. Užijte si světové kousky s tisícovkou jen za registraci. Tipsport.
0: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
1: V Kauflandu již od středy Superkauf. Král sýrů Hermelín za 59,90. K-Klasik slunečnicový olej litr za 29,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Kaufland.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
3: Prosím.
5: Wow, co se to děje?
10: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
16: Přivítejte Adama Mišíka,
17: Monikuba Gárovou,
16: Jakuba
17: Rybo,
16: Tomáše Zástěru,
17: Mikýř,
16: Tereza
17: Maškova,
16: René Dan,
17: Monika Tymková,
16: Petr
17: Švancara,
16: Martin
17: Hrada.
16: Jsme přátelé?
26: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
16: Návykový látky až po samotným přelnu.
30: Správně, jsi šikulka.
16: Čím tmavší bobule, tím sladší džus. Dej do ní svoji nabíječku. Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
31: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

Everybody back home.

0: Mega slevy jsou tu pro tebe. Koukni, pračka, tady kávovar, drogerie a další. Kup se slevou třeba telefon Google Pixel s asistentem Gemini nebo sluchátka JBL s přizpůsobením zvuku. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
1: Sluneční ochrana, která předběhla svou dobu. Nivea Sun Protect & Moisture s technologií Citracell Protect chrání pokožku na povrchu i uvnitř. Nivea Sun, značka sluneční kosmetiky číslo 1 na světě.
2: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
3: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
4: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days.
5: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
4: Objev třeba výhodné balení a vyváže Lenor se slevou 25% jen za 149 korun. Allegro.
6: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
7: Karlova koruna, Petrova bohuna. Yeah.
8: Dobrý, můžem dál.
7: Karlova koruna, Petrova bohuna, Karlova koruna.
9: Co je české, to je dobré. Karlova koruna je celá česká. Penny.
10: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidění podrážděné pokožky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv, cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
11: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,20.

0: 25 litrů za 29,90 a Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Kaufland.
1: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
2: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron, močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
3: Datart nákupy. Vyberte si televizi Samsung s extra slevou a užijte si chvíle pohody.
4: Pustí.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Tak nám to zase zvedli, Řinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
6: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
5: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
7: Třeba právě teď.
8: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
9: Tyjo, podepsaný Kopitelli.
10: Le filet tendu entre deux parasols.
11: Fotbalová zábava nekončí. Užijte si světové kousky s tisícovkou jen za registraci. Tipsport. Everything is just fantastical.
12: Every day is bellissimo. Užijte si Mionetto. Víc než jen Prosecco.
0: Kauflandu již od středy Superkauf. Král sýrů Hermelín za 59,90. K-Klasik slunečnicový olej litr za 29,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Kaufland.
13: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
14: Let's go to the store then.
15: Hi, how you doing?
13: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
15: She has them!
16: Trying to get the whole card in.
13: Welcome.
17: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
18: Ty máš vždycky něco v rukávu.
19: Mám M-Bank.
17: M-Bank. Velká malá vítězství.
18: Prosím.
20: Wow, co se to děje?
21: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.

0: Slevy jsou tu pro tebe. Koukni, pračka, tady kávovar, drogerie a další. Kup se slevou třeba set tří odolných kufrů AlzaGuard nebo bezdrátová sluchátka Alza Power s potlačením hluku. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
1: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
2: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days.
3: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
2: Objev třeba dětský zubní gel Veleda se slevou 26% jen za 109 korun. Allegro.
4: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough Lays for the game.
5: Let's go to the store then.
4: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had Lays, you can come with us.
6: She has them! Trying
4: to get the whole card in.
7: Welcome.
8: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Watchtower. Life's good. LG.
9: Lidi se mě pořád na něco ptají, dokonce si myslí, že jsem AI a říkají mi...
10: Liboté, proč jsou na matech citrony?
9: Dobrá otázka. Automaty dříve vyplácely ovocné žvíkačky. Nyní si lidi radši vychutnají? No jasně.
11: To není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert Biogrilovačka. Takže jestli vám není boost, z čeho je váš pekáček, sýr na grill nebo burger, dopřejte si je v Albertu Bio a uvidíte, jaké zázraky to udělá s chutí.
12: Biokuřecí prsní řízky za 149,90 nebo bio camembert za 29,90. Albert.
13: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální

0: Finální výsledky i doma. Nový Sios Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku vyzkoušejte nový styling Sios Glaze.
1: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Třeba bio mozzarella za 26,90 nebo bio olivový olej za 139,90. Albert.
2: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Chce obrovskav. Jsi pro ní skoč, svoje sklípku?
4: Tam jsou vosy, se jí bojím a jsem alergický.
3: Tak tě tam skočíme.
4: Fakt jo?
3: A to prosvištíš.
4: Tak děkuju, Michale, děkuju moc. No. Kamarád, charakter.
5: Tak jdem. Super, prosvištíte.
4: Cože?
5: Neprosviště.
4: Já tím nerozumím.
5: Je jsem to neprosviště.
4: Že jsi to neprosviště?
5: No, neprosviště.
4: No to nevadí. Aspoň máme melo.
6: Léto s Penny, hezky česky.
7: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
8: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
7: No. To je pěkný, kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
9: Třeba právě teď.
10: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
11: Datart nákupy. Vyberte si televizi Samsung s extra slevou a užijte si chvíle pohody.
12: Pustí.
11: Datart. Opravdový elektrospecialista.
13: Přesně takhle chutná léto s novými looky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.
14: Ahoj, lásko. Já jsem ti jenom chtěl říct, že jsem strašně rád za momenty strávený s tebou a tak nějak cítím, že to mezi náma je fakt opravdový.
15: Ta opravdová chutná nejlépe. Ochutnejte ovocné novinky Pegas Malina nebo Pegas Mango a Marakuja.
16: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera. Sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
17: Sluneční ochrana, která předběhla svou dobu. Nivea Sun Protect & Moisture s technologií Citracell Protect chrání pokožku na povrchu i uvnitř. Nivea Sun. Značka sluneční kosmetiky číslo 1 na světě.
18: Tyjo, podepsaný kopiteli.
19: Le filet tendu entre deux parasols.
20: Fotbalová zábava nekončí. Užijte si světové kousky s tisícovkou jen za registraci. Tip Sport.
21: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
22: Máslo v Bila klubu za 22,90 a tuňákový salát při koupi dvou kusů za 44,95 za kus. Bila.
23: Užijte si Mio Netto. Víc než jen Prosecco.

0: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.
1: Brilantní obraz vám přináší Okutein Brilant. Okutein Brilant Lutein 25 mg. Brilantní péče o můj zrak.

máme sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova, zaklapnout. Jedu po schodech v metru a každý obličej, co minu, tak má vepsaný svůj příběh, taky nějakou vlastní cenu, taky nějaký vlastní stres, postavenou vlastní.

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levněž nehledejte.
1: Vodní meloun, kilo u nás s apkou za 9,90, řecký jogurt Milko za 13,90 a svijanský más za 10,90. Albert.
2: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokoje.

0: Kačky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky. A samozřejmě i mě pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera. Sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
1: Mega slevy jsou tu pro tebe. Koukni, prečka, tady kávovar, drogerie a další. Kup se slevou třeba telefon Google Pixel s asistentem Gemini nebo sluchátka JBL s přizpůsobením zvuku. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
2: Takhle si naše rodina vyhraje s kuřetem na paprice.
3: Express menu, uvařeno z kvalitních surovin. Hotovo, s chutí do toho.
4: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days.
5: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
4: Objev třeba výhodné balení a vyváže Lenor se slevou 25% jen za 149 korun. Allegro.
6: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
7: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Washtower. Life's good. LG.
8: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Kaufland.
10: Přesně takhle chutná léto s novými looky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.
11: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meloun vodní za 14,90 a Häagen-Dazs v Bila klubu za 99,90. Bila.
12: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
13: Let's go to the store then.
12: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had Lay's, you can come with us.
14: She has them!
15: Trying to get the whole card in.
16: Welcome.
9: V Kauflandu již od středy Superkauf. Král sýrů Hermelín za 59,90. K-Klasik slunečnicový olej litr za 29,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Kaufland.
17: Prosím.
18: Wow, co se to děje?
7: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
19: Hele, další soláry. To je super věc. Jenže když jich bude moc, tak to může způsobit to, no...
20: Výpadek?
19: No, vidíte, teď mi to vypadlo. Chtělo by to vymyslet něco, jak tomu předcházet.
21: To už je vymyšlený. S tohle věcičkou vaše baterie pomáhá udržovat síť v rovnováze.
20: A ještě na tom vyděláte.
22: Se službou E.ON Rovnováha pomáhá vaše baterie udržovat stabilní síť. A každý měsíc za to od nás dostanete 450 korun. Nechte to na nás. E.ON.
23: Zánět močového měchýře? Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
24: Velké vítězství může začít malým gestem.
25: Už jsem myslela, že někoho máš?
26: Mám. Mbank.
24: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
27: Datart nákupy. Vyberte si televizi Samsung s extra slevou a užijte si chvíle pohody.
28: Pusti.
27: Datart. Opravdový elektrospecialista.

0: naši zástěru. Mikýř, Tereza, Mašková, René Dan, Monika Tymková, Petr, Švancara, Martin, Hrana.
1: Jsme přátelé?
2: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
1: Návykový látky až po samotným přelnu.
3: Správně, jsi šikulka.
4: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
0: Pojďte se podívat. Dej do ní svoji nabíječku. Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
5: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Aurisclean. Ušní sprej pro rychlé a bezpečné odstranění ušního mazu. Snižuje riziko zánětu ucha. Aurisclean.
1: Stop karpálním tunelům. Karpal Acut Forte. Omezuje bolest, zlepšuje citlivost a nově posiluje nervy a potlačuje otoky. Karpal Acut Forte.
2: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

0: Některé dny stojí za to zopakovat.
1: Tak jako Allegro Days.
2: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
0: Objev stavebnici Lego Star Wars se slevou 21% jen za 2899 korun. Allegro.
3: I love you. Protože chutná celé rodině.
4: Protože jo nakopne každý den.
5: Protože s jo je život růst.

0: růžový?
1: Jo, umění dělat život ovocnější.
2: To není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert Biogrilovačka. Takže jestli vám není boost, z čeho je váš pekáček, sýr na grill nebo burger, dopřejte si je v Albertu Bio a uvidíte, jaké zázraky to udělá s chutí.
3: Biokuřecí prsní řízky za 149,90 nebo biokamembert za 29,90. Albert.
4: Velké vítězství může začít malým gestem.
5: Už jsem myslela, že někoho máš?
6: Mám. Mbank.
4: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
7: Super prodloužený víkend. Od pátku nektarinky ploché půl kila za 44,90. Hellmann's, majonéza nebo tatarská omáčka za 74,90. A Tesori d'Oriente a Vivage za 59,90. Kaufland.
8: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila z okolí Karlových Varů. Aquila, ta nejčistší voda pro tebe. Aquila, čistý tón přírody.
9: Chibo Coffees. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
8: Jedině od Chibo.
10: Paní Zajíčková, Váš účet byl napaden. Musíte své peníze
11: přenést na bezpečný účet.
5: A kdo volá?
10: Vaše bankéřka.
5: Bankéřka? Tak mi pošlete vaše ověření.
12: Co? Nemáte?
13: Cože?
12: Tak tu máte.
14: S aplikací KB Plus máte své finance vždy po ruce. Ověření bankéře, účty i další služby. Komerční banka.
15: Nákupy. Vyberte si televizi Samsung s extra slevou a užijte si chvíle pohody.
16: Pusti.
15: Datart. Opravdový elektrospecialista.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete Seco Bianco nebo Rosato za 11,90. A Alesto Pistácie s aplikací za 59,90. Lidl. To se vyplatí.
18: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný dásní. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
19: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet. Kyselina citronová.
20: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
21: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
22: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová pečeně a Madeta mléko za 8,90. Tesco, počítejte s námi.
8: Takhle si naše rodina vyhraje s kuřetem na paprice.
23: Express menu. Uvařeno z kvalitních surovin. Hotovo s chutí do toho.
24: Hele, další soláry. To je super věc. Jenže když jich bude moc, tak to může způsobit to, no...
25: Výpadek?
24: No, vidíte, teď mi to vypadlo. Chtělo by to vymyslet něco, jak tomu předcházet.
26: To už je vymyšlený. S tohle věcičkou vaše baterie pomáhá udržovat síť v rovnováze.
25: A ještě na tom vyděláte.
27: Se službou E.ON Rovnováha pomáhá vaše baterie udržovat stabilní síť. A každý měsíc za to od nás dostanete 450 korun. Nechte to na nás. E.ON.
28: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
29: No to půjde těžko bez křídel.
28: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijeme.
29: Aha, a jak asi?
28: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
29: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi myslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
30: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
31: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
32: V pořádku, můžete jet.
31: A tak vás

0: žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle.
1: Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
2: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
3: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.
4: Brilantní obraz vám přináší Okutein Brilant. Okutein Brilant Lutein 25 mg. Brilantní péče o můj zrak.

0: Skvěle fandíme čerstvému a vyváženému stravování.
1: Tento týden nektarinky za 39,90 a mléko Bohemilk v Billa klubu za 6,90. Billa.
2: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete Seko Bianco nebo Rosato za 11,90. A Alesto pistácie s aplikací za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Red Bull vám dává křídla. Red Bull Zero. Nula kalorií, 100% křídla. Ochutnal si už.
3: Vše pro skvělé grilování na jednom místě, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete camembert za 19,90. Špekáčky s goudou nebo chili za 69,90. A zlatého bažanta za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
6: Zvedni to a vykřič to.
7: I holky z první třídy vědí, že se třídí. Má to smysl. Přijďte odpad.
8: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný k dásní. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
9: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
10: Velké vítězství může začít malým gestem.
11: Už jsem myslela, že někoho máš?
12: Mám. Mbank.
10: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
13: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro bráchu uličníka na odřeniny. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
14: Slevová jízda je tady. Nyní v prodejnách a na e-shopu si ženete dvě matrace Flexi King za 3499 korun.
15: A skvělý nábytek.
16: Žijeme to s vámi.
17: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
18: V pořádku, můžete jet.
17: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz.

0: Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
1: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
2: Větší, než si myslíš.
1: Proč prší?
2: Aby se starý cítil příjemně.
1: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
3: Dorazili jste do cíle.
2: Tak jo, jsme tady.
4: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
5: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 199 korun měsíčně.
6: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips OneBlade Intimate se speciálním řitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips OneBlade Intimate.
7: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
8: No to půjde těžko bez křídel.
7: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
8: Aha, a jak asi?
7: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
8: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
9: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
10: Přinesla jsem opletky. No jsou dvě a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
11: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Toma.
12: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
13: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.

naplnila nás, takže neměli jsme prázdný dny. Přes plot koukali jsme, jak se holky koupou, jedna by jednou mohla být mojí holkou. Stačila jen chvíle a my se do nich zbláznili.

Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

měl bych si podezout, myšlenky nechat jít, nechat věci plout, pustit si k tělu klid.

0: Pacem.
1: Mega slevy jsou tu pro tebe. Koukni, pračka, tady kávovar, drogerie a další. Kup se slevou třeba velký a stabilní bazén Marimex nebo hodinky Garmin s výdrží až 11 dní. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
2: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den s novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
3: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days.
4: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
3: Objev třeba výhodné balení a vyváže Lenor se slevou 25% jen za 149 korun. Allegro.
5: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
6: Let's go to the store then.
5: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
7: She has them!
8: Trying to get the whole card in.
5: Welcome.
9: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Watchtower. Life's good. LG.
10: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
11: To není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert Biogrilovačka. Takže jestli vám není bůst, z čeho je váš pekáček, sýr na grill nebo burger, dopřejte si je v Albertu Bio a uvidíte, jaké zázraky to udělá s chutí.
12: Biokuřecí prsní řízky za 149,90 nebo bio camembert za 29,90. Albert.
13: Lidi se mě pořád na něco ptají, dokonce si myslí, že jsem AI a říkají mi...
14: Liboté, proč jsou na matech citrony?
13: Dobrá otázka. Automaty dříve vypláceli ovocné žvíkačky. Není si lidi radši vychutnají? No jasně.
15: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Třeba bio mozzarella za 26,90 nebo bio olivový olej za 139,90. Albert.
16: Sluneční ochrana, která předběhla svou dobu. Nivea Sun Protect & Moisture s technologií Citracell Protect chrání pokožku na povrchu i uvnitř. Nivea Sun, značka sluneční kosmetiky číslo 1 na světě.

0: Ale je tady hezky, viď?
1: Je.
2: Co Čech, to chalupář. Léto s Penny, hezky český.
3: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
4: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energii, který pořád nezdražuje?
5: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
1: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
6: Třeba právě teď.
7: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
8: Tyjo, podepsaný Kopitely.
9: Le filet tendu entre deux parasols.
10: Fotbalová zábava nekončí. Užijte si světové kousky s tisícovkou jen za registraci. Tipsport.
11: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
12: Tento týden vepřová panenka za 149,90 a Pilsner Urquell za 25,90. Byla.
13: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera. Sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
14: Ahoj, lásko. Já jsem ti jenom chtěl říct, že jsem strašně rád za momenty strávený s tebou a tak nějak cítím, že to mezi náma je fakt opravdový.
15: Ta opravdová chutná nejlépe. Ochutnejte ovocné novinky Pegas Malina nebo Pegas Mango a Marakuja.
16: Přesně takhle chutná léto s novými looky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.
17: Datart nákupy. Vyberte si televizi Samsung s extra slevou a užijte si chvíle pohody.
18: Pustí.
17: Datart. Opravdový elektrospecialista.
19: Užijte si Mionetto. Víc než jen Prosecco.
20: Přivítejte Adama Mišíka,
21: Moniku Bagárovou,
20: Jakuba,
21: Rybo,
20: Tomáše Zástěru,
21: Mikýř,
20: Tereza,
21: Maško,
20: René Dan,
21: Monika Timková,
20: Petr,
21: Švancara,
20: Martin,
21: Hrano.
22: Jsme přátelé?
23: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
24: Nálikový látky až po sadnotním přelnu.
25: Správně, jsi šikulka.
26: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
27: Pojďte se podívat.
28: Dej do ní svoji nabíječku.
29: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
30: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek... ten za to stojí.
1: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
0: Na grilu.
2: Dobré. Jedno giga kombo s hranolkama.
3: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
2: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
4: Tati!
2: Neomezený tarify.
1: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
1: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
6: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Velká slevová jízda je tady. Sedačky, postele, skříně, prostě všechno na míru teď pořídíte se slevou 40%.
2: A Skol nábytek.
3: Žijeme to s vámi.
4: Velké vítězství může začít malým gestem.
5: Už jsem myslela, že někoho máš?
6: Mám. Mbank.
4: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.

0: Focus FIFA World Cup Meal. Král sýrů schutí tak smetanovou, že se vám rozplyne na jazyku. Jemně rozplývavý hermelín pro váš dokonalý večer. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
2: V pořádku, můžete jet.
1: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
3: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
6: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíno. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
7: Purina One. Vaše kočka je mistr rovnováhy, ale aby bylo v rovnováze i její zažívání, potřebuje pomoci. Začněte nyní s Purina One Bifensis. Udržuje v rovnováze dobré a špatné bakterie a pomáhá chránit střevní mikrobiom. Protože když je zdravá uvnitř, je to poznat i navenek. Purina One. Viditelné zdraví dnes i zítra.
8: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
9: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
10: Na to nezbylo. Řešit půjčku. To máš papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
9: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
10: Jo, grill.
11: Home Credit. Pro lepší příběhy.
12: Léto s Penny, hezky česky. Vyhrajte dovolenou pro celou rodinu s Vodafone Happy. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a soutěžte každý týden o dovolenou v Orea hotelech v hodnotě 100 000 korun. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
13: Léto už je pryč, venku listopad, na tvý vlasy padá dešť, nejde tě nemilovat.
14: Přivítejte Adama Mišíka,
15: Moniku Bagárovou,
14: Jakuba,
15: Rybo,
14: Tomáše Zástěru,
15: Mikýř,
14: Tereza,
15: Maškova,
14: René Dan,
15: Monika Tymková,
14: Petr,
15: Švancara,
14: Martin,
15: Hrano.
16: Jsme přátelé?
17: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
18: Návykový látky až po samotným přilnu.
19: Správně, stiši kulka.
20: Čím tmavší bobule, tím slačí džus.
21: Pojďte se podívat.
22: Nech do ní svoji navíječku.
23: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
24: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

drahá, říká: Miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen kočková.

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dů. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu, stálo nás to 1500 a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábec

Mám nejspíš kočku s erorem.

0: akci Božkov tradiční. Nízké ceny, hezky česky, Penny.
1: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervu. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.

0: Us FIFA World Cup Meal.
1: Dobré, jedno giga kombo s hranolkama.
2: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
1: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
3: Tati!
1: Neomezený tarify.
0: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Super prodloužený víkend. Od pátku nektarinky ploché půl kila za 44,90. Hellmann's, majonéza nebo tatarská omáčka za 74,90. A Tesori d'Oriente a Vivage za 59,90. Kaufland.
5: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák, fakt slejvák. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
6: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Nyní Tramín červený Sommelier Collection z moravského vinařství jen za 139,90. Albert.
7: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
8: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
9: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textílie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
10: Lidi se mě pořád na něco ptají, dokonce si myslí, že jsem AI a říkají mi...
11: Liboté, proč jsou na matech citrony?
10: Dobrá otázka. Automaty dříve vypláceli ovocné žvíkačky. Není si lidi radši vychutnají? No jasně.
12: Tak nám to zase zvedli, Řinko. To už je snad nějak...

0: Ta tradice, nebo co? Co pak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
1: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
2: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
3: Třeba právě teď.
4: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
5: Ahoj, lásko. Já jsem ti jenom chtěl říct, že jsem strašně rád za momenty strávený s tebou a tak nějak cítím, že to mezi náma je fakt opravdový.
6: Ta opravdová chutná nejlépe. Ochutnejte ovocné novinky Pegas Malina nebo Pegas Mango a Marakuja.
7: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.
8: Vybírejte s rozumem. Dongfeng Mage nebo Shine GS může být váš již od 499 900 korun. Nyní i s 10letou zárukou bez omezení kilometrů. Dongfeng. Již 15krát v České republice.
9: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem. A využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
10: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
11: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
12: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
13: Tak, co je s tím grillem?
14: Grídek. Koupím ho, až bude v akci.
13: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
14: A fakt, že jo?
15: Kdo to byl?

Yeah.

0: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Máslo v Byla klubu za 22,90 a tuňákový salát přikoupit dvou kusů za 44,95 za kus. Byla.
2: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům.

0: Cus FIFA World Cup 1000.
1: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
2: Super prodloužený víkend. Od pátku nektarinky ploché, půl kila za 44,90. Hellmann's, majonéza nebo tatarská omáčka za 74,90. A Tesori d'Oriente a Vivage za 59,90. Kaufland.
3: Dobrý, jedno giga kombo s hranolkama.
4: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
3: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
5: Tati!
3: Neomezený tarify.
6: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
7: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
8: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba Albert Bratwurst za 44,90 nebo Albert Burger Jalapeno za 59,90. Albert.
1: Takhle si naše rodina vyhraje s kuřetem na paprice.
9: Express menu, uvařeno z kvalitních surovin. Hotovo, s chutí do toho.
10: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
11: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
12: Vybírejte s rozumem. Dongfeng Mage nebo Shine GS může být váš již od 499 900 korun. Nyní i s 10letou zárukou bez omezení kilometrů. Dongfeng. Již 15krát v České republice.
13: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
14: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
15: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
16: Ahoj, lásko. Já jsem ti jenom chtěl říct, že jsem strašně rád za momenty strávený s tebou a tak nějak cítím, že to mezi náma je fakt opravdový.
17: Ta opravdová chutná nejlépe. Ochutnejte ovocné novinky Pegas Malina nebo Pegas Mango a Marakuja.
18: Užijte si Mioneto. Víc než jen Prosecco.
19: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
20: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
19: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
21: Třeba právě teď.
22: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
1: Při cestování být.

0: bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
1: Pěkný kolo, to bych brala.
2: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
3: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
1: A fakt, že jo?
2: A ty jsi?
3: Zenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.

0: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.
1: Brilantní obraz vám přináší Okutein Brilant. Okutein Brilant Lutein 25 mg. Brilantní péče o můj zrak.

0: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meloun vodní za 14,90 a Häagen-Dazs v Bila klubu za 99,90. Bila.
1: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.

0: Cus FIFA World Cup Meal.
1: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
2: Super prodloužený víkend. Od pátku nektarinky ploché, půl kila za 44,90. Hellmann's, majonéza nebo tatarská omáčka za 74,90. A Tesori d'Oriente a Vivage za 59,90. Kaufland.
3: Dobrej, jedno giga kombo s hranolkama.
4: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
3: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obič tarify.
5: Tati!
3: Neomezený tarify.
6: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombo už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
8: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba Albert Bratwurst za 44,90 nebo Albert Burger Jalapeno za 59,90. Albert.
9: Ahoj, lásko. Já jsem ti jenom chtěl říct, že jsem strašně rád za momenty strávený s tebou a tak nějak cítím, že to mezi náma je fakt opravdový.
10: Ta opravdová chutná nejlépe. Ochutnejte ovocné novinky Pegas Malina nebo Pegas Mango a Marakuja.
11: I love you! Protože chutná celé rodině.
12: Protože jo nakopne každý den.
13: Protože s jo je život růžový.
14: Jo, umění dělat život ovocnější.
15: Hele, další soláry. To je super věc. Jenže když jich bude moc, tak to může způsobit to, no...
16: Výpadek?
15: No, vidíte, teď mi to vypadlo. Chtělo by to vymyslet něco, jak tomu předcházet.
17: To už je vymyšlený. S tohle věcičkou vaše baterie pomáhá udržovat síť v rovnováze.
16: A ještě na tom vyděláte.
18: Se službou E.ON Rovnováha pomáhá vaše baterie udržovat stabilní síť. A každý měsíc za to od nás dostanete 450 korun. Nechte to na nás. E.ON.
19: Tak, co je s tím grillem?
20: Grídek. Koupím ho, až bude v akci.
19: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
20: A fakt, že jo?
19: Kdo to byl?
21: Senfluencer, ten přes ceny. Užívej si víc, co méně. Allegro.
22: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
23: Vybírejte s rozumem. Dongfeng Mage nebo Shine GS může být váš již od 499 900 korun. Nyní i s 10letou zárukou bez omezení kilometrů. Dongfeng. Již 15krát v České republice.
24: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
25: Lidi se mě pořád na něco ptají, dokonce si myslí, že jsem AI a říkají mi...
26: Liboté, proč jsou na matech citrony?
25: Dobrá otázka. Automaty dříve vypláceli ovocné žvíkačky. Není si lidi radši vychutnají? No jasně.
27: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
26: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
0: Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem po barvení. Pro profesionální rutinu barvení ve třech krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified.
1: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.

0: Den.
1: Dobrý den.
0: Je doma Indra?
1: Není. Šel na procházku s chlapcem.
0: A?
2: Jak můžeš bejt tak krutá? Co pak nemáš kouska citu v těle?

naší elektrické troubě.

0: Good?
1: Yeah, I'm good.
0: Are you sure?
1: Yeah, let's go again. Hey.

0: Teď je nyní sleva 40% na značky Nivea a Labello, nebo sleva 50% na celé značky Colgate, Palmolive a Protex. Přijďte si třeba pro sprchové gely za 29,94. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: V Bile fandíme čerstvému a vyváženému stravování.
5: Tento týden nektarinky za 39,90 a mléko Bohemilk v Bila klubu za 6,90. Bila.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo, kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
7: V pořádku, můžete jet.
6: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle.
8: Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.

0: us FIFA World Cup Meal.
1: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
2: Super prodloužený víkend. Od pátku nektarinky ploché, půl kila za 44,90. Hellmann's, majonéza nebo tatarská omáčka za 74,90. A Tesori d'Oriente a Vivage za 59,90. Kaufland.
3: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Kde je slejvák, fakt slejvák. A tma, fakt tma. Kámoš, fakt kámoš. A věrnost, fakt věrnost. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
4: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba Albert Bratwurst za 44,90 nebo Albert Burger Jalapeno za 59,90. Albert.
5: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
6: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa a tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax, účinná pomoc při zácpě.
7: Vybírejte s rozumem. Dongfeng Mage nebo Shine GS může být váš již od 499 900 korun. Nyní i s 10letou zárukou bez omezení kilometrů. Dongfeng, již 15krát v České republice.
8: Dobré, 1 giga kombo s hranolkama.
9: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
8: Jo, jasně, tak 1 gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
10: Tati!
8: Neomezený tarify.
11: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
13: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
14: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
15: A můžete ji vyzkoušet.
16: Ale my máme vypráno.
14: Co tady děláte?
15: Testujem.
16: To je dopravář.
17: Za nové elektro teď dáte jen třetinu ceny. Zbytek doplatíte později a bez navýšení. Tatart.
18: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
19: Pěkný kolo, to bych brala.
20: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
21: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
19: A fakt, že jo?
20: A ty jsi?
21: Zenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.

0: Denver. What they do, boy? Y'all good?
1: Stop karpálním tunelům. Karpal Acut Forte omezuje bolest, zlepšuje citlivost a nově posiluje nervy a potlačuje otoky. Karpal Acut Forte.

0: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Tento týden vepřová panenka za 149,90 a Pilsner Urquell za 25,90. Byla.
2: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.

0: FIFA World Cup Meal. Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
1: Super prodloužený víkend. Od pátku nektarinky ploché, půl kila za 44,90. Hellmann's, majonéza nebo tatarská omáčka za 74,90. A Tesori d'Oriente a Vivage za 59,90. Kaufland.
2: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba Albert Bratwurst za 44,90 nebo Albert Burger Jalapeno za 59,90. Albert.
4: Dobré, jedno giga kombo s hranolkama.
5: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
4: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obič tarify.
6: Tati!
4: Neomezený tarify.
7: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší

0: prodejně. Nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete, a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
2: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
3: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
4: Tak, co je s tím grillem?
5: Grídek. Koupím ho, až bude v akci.
4: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
5: A fakt, že jo?
6: Kdo to byl?
7: Jsem influencer, ten přes ceny. Užívej si víc, co méně. Allegro.
8: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem. A využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
9: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
10: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
11: Hele, nebyl to Fittipaldi?
12: Tak to bude divoká jazda.
11: No, ale zatím to tak nevypadá.
12: Tak skoro do boxu?
11: Hele, a je to vůbec on?
13: Jezdí jako skutečný Fittipaldi. Dej přednost vychutnávání. Targa.
14: Vybírejte s rozumem. Dongfeng Mage nebo Shine GS může být váš již od 499 900 korun. Nyní i s 10letou zárukou bez omezení kilometrů. Dongfeng. Již 15krát v České republice.
15: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
16: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
15: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
17: Třeba právě teď.
18: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
19: Ahoj, lásko. Já jsem ti jenom chtěl říct, že jsem strašně rád za momenty strávený s tebou a tak nějak cítím, že to mezi náma je fakt opravdový.
20: Ta opravdová chutná nejlépe. Ochutnejte ovocné novinky Pegas Malina nebo Pegas Mango a Marakuja.
21: Užijte si Mio Netto. Víc než jen Prosecco.

La mode va pas nous sauver, mais let's go on one way and walk.

0: Od pátku nektarinky ploché, půl kila za 44,90. Hellmann's, majonéza nebo tatarská omáčka za 74,90. A Tesori d'Oriente a Vivage za 59,90. Kaufland.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
2: V pořádku, můžete jet.
1: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
4: Máslo v Byla klubu za 22,90 a tuňákový salát přikoupit dvou kusů za 44,95 za kus. Byla.
5: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.

0: FIFA World Cup Meal.
1: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
2: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete, a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
3: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba Albert Bratwurst za 44,90 nebo Albert Burger Jalapeno za 59,90. Albert.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: Láska chutná nejlépe naživo. Tak neřeš a pojď na Kofolu nahory.
1: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
6: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
7: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
8: Dobrý. Jedno giga kombo s hranolkama.
9: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
8: Jo, jasně. Tak jedno giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
10: Tati!
8: Neomezený tarify.
11: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v Gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně. Nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Pěkný kolo, to bych brala.
13: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
14: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
12: A fakt, že jo?
13: A ty jsi?
14: Zenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
15: Hele, další soláry. To je super věc. Jenže když jich bude moc, tak to může způsobit to, no...
16: Výpadek?
15: No, vidíte, teď mi to vypadlo. Chtělo by to vymyslet něco, jak tomu předcházet.
17: To už je vymyšlený. S tohle věcičkou vaše baterie pomáhá udržovat síť v rovnováze.
16: A ještě na tom vyděláte.
1: Se službou E.ON Rovnováha pomáhá vaše baterie udržovat stabilní síť. A každý měsíc za to od nás dostanete 450 korun. Nechte to na nás. E.ON.
18: Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem po barvení. Pro profesionální rutinu barvení ve třech krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified.
19: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
20: Vybírejte s rozumem. Dongfeng Mage nebo Shine GS může být váš již od 499 900 korun. Nyní i s 10letou zárukou bez omezení kilometrů. Dongfeng, již 15krát v České republice.

Krásný dobrý večer, vážené dámy a vážení pánové, vítáme vám na tomto kanále. Máme tady samozřejmě úžasné noční vysílání. My máme štěstí, že jsme tady s vámi na očku, takže pojďte se samozřejmě podívat, co si s námi můžete dneska koupit. Máme tu krásné klenoty, samozřejmě dozvíte se úplně všechno a máme tu hlavně to ideální na jaro a na léto. Máme tady super speciální noční nabídku, která samozřejmě dneska je s Malachitem. Takže toto je vlastně nejlepší část našeho vysílání, jenom představím z toho důvodu, že právě když máme promo nabídku, tak víme, že promo nabídka vždycky je nejlepší nabídka a nejlepší cena, kterou samozřejmě si získáte. Takže dnes tady máme tento neuvěřitelný náramek, nugetový styl a samozřejmě také dnes nebo nikdy si ho získejte. Samozřejmě doufám, že dnes jste připraveni se podívat na tyto nádherné a krásné klenoty a my jsme tu tedy samozřejmě s fantastickými kouskami. Takže pojďte být s námi, pojďte si něco koupit, máme tady opravdu co nabídnout, takže kdo si přeje. Máme tady nové kolekce samozřejmě s neuvěřitelným luxusem, takže pojďme se podívat, co bude první klenot pro dnešní den. A máme tu takový mix, takže přichystali jsme si pro vás mix různých krásných drahokamů. Samozřejmě, ať už najdete klasičtější, běžnější a nebo takovéhle speciality. Toto je modrý topaz, nádherný švýcarský modrý topaz, který tady vidíte v tomto fantastickém prstýnku. Takže jestli se vám líbí, samozřejmě víte, co máte dělat. My samozřejmě máme veškeré informace tady pro vás připraveny, ale kdybyste měli nějaké otázky, tak se podívejte na web www.klenotv.cz. Dole máte telefonní číslo, které je samozřejmě za normální tarif spoplatněno, takže ať už z České republiky můžete volat 295 564 908 a nebo ze Slovenska 0850 100 550. A my už se tady koukáme na obrovský švýcarský modrý topaz zasazen v prstínku. 3,31 karátů má tento masivní kousek. No a já doufám, že se vám líbí. My samozřejmě vám tady zprostředkováváme neuvěřitelné klenoty a já vám pak vysvětlím, proč můžeme mít takové perfektní ceny. Takže cena se snižuje. Dámy, pánové, a my to tady máme finální rekordní částka 3743 korun. Jelikož my spolupracujeme, samozřejmě naše firma, tedy ne já, přímo s dodavateli klenotů a různými dolami, tak právě naši šperkaři můžou vyrábět tyto klenoty a my vám je můžeme zprostředkovat za tyto nejlepší ceny.

Takže samozřejmě toto je prstýnek se švýcarským topazem. Švýcarský topaz pochází z Brazílie. Každý klenot, který od nás obdržíte, bude mít také certifikát. Já vám ho rovnou ukážu. Samozřejmě pojďme se na to podívat. Švýcarský modrý topaz, nádherný, krásně jeden kus, jeden obrovský drahokam vybroušen do oválného, briliantového výbrusu, který je takto centrálně zasazen. A okolo vidíme další nádherné třpitivé drahokamy. Takže tady vidíte úžasný prsten, který má 3,31 karátu. A podívejte se dovnitř toho drahokamu. Tam přesně vidíte tu hvězdici. A ta hvězdice, to je známka toho nejpovedenějšího výbrusu vůbec. Takže co to tady máme? Pojďme si něco povědět o tom švýcarském modrém topazu. Švýcarský modrý topaz, neboli anglicky Swiss Blue Topaz, je jeden z nejoblíbenějších modrých variant topazu. Ve skutečnosti samozřejmě je to vlastně nejen druh topazu, ale země a vlastně obchodní označení pro topaz intenzivní až sytě modrou barvou. Samozřejmě švýcarský topaz a topaz celkově je minerál složený z hliníku, křemíku, fluoru a kyslíku. A přirozeně modré topazy samozřejmě na trhu jsou velmi vzácné. Tento švýcarský modrý topaz má jasnou živou barvu. Zářivou modrou barvičku, která má vysokou průzračnost, samozřejmě přesně jak to tady vidíme. Výrazný lesk a tvrdost 8 na mozově stupnici. Je odolný právě co se týká použití na šperkařství a můžeme s ním úplně v klidu samozřejmě vyrábět klenoty a brousit je do požadovaných tvarů. Máme tu tedy tři tyto neuvěřitelné prstýnky a cena je samozřejmě taky fantastická. A už dva. Jeden se prodal. Tady se podívejte na krásné detaily, samozřejmě které jsou tady takhle krásně ukázány. Takže dnes tu vidíte samozřejmě neskutečně elegantní prsten, který je klidně na nějaké speciální události, ale samozřejmě i na běžné klasické nošení. Díky tomu, že tento topaz je tam perfektně zasazen, tak samozřejmě životnost prstínku bude obrovská a krásně bude odolný a určitě nic se s ním nestane. Takže tady to vypadá, dámy, když máme fantastickou novou kolekci. No a my z této kolekce samozřejmě nebudeme mít pouhý prstýnek. My se podíváme ještě na další krásné klenoty. Takže o prstýnek stále volejte. Samozřejmě telefonní číslo máte na obrazovce. Můžete zavolat i náš zákaznický servis. Snad se dovoláte, snad tam někdo bude. 295 564 900. A samozřejmě máte tady veškeré informace, takže podívejte se na to. Teď je ten den si udělat radost. My jsme tady Klenot TV a prodáváme klenoty, takže samozřejmě u nás si můžete vybrat ty kousky za ty nejlepší ceny. No a tady vidíte fantastický, neuvěřitelně obrovský modrý topaz právě v tomto prstínku. No a my už jsme se dostali na jedničku, takže než se vyprodá, tak se pojďme podívat. Přidali jsme si úžasné náušničky. Wow, krásné topazy. Samozřejmě opět v plné záři nádherné modré odlesky. No a samozřejmě tedy tady vidíme karátovou hmotnost u náušnic 4,32 karátu. A dnes v této šanci můžete mít i tyto náušnice. Takže 4,32 karátů, dva nádherné modré topazy a pojďme se podívat na cenu. Cena se snížila na 4465 korun, což je fantazie. Fantazie a dnes máte možnost si tyto náušničky získat. Samozřejmě topazy. Co se týká barev, tak můžeme vědět, že máme tři intenzity modrých barev u topazů. Ty se dělí na nebeský modrý topaz, švýcarský modrý topaz a londýnský modrý topaz. A právě nebeský modrý topaz, to je nejsvětlejší odstín, připomíná právě jasnou letní oblohu, samozřejmě jemný pastelový vzhled. Pak tento švýcarský, který má a nabízí středně sitou až výraznou modrou, jasnější a živější než právě ten topaz nebeský, často působí elektricky nebo tyrkysově modře. A londýnský modrý topaz, to je ten nejintenzivnější, ten je samozřejmě nejvíce tmavý a má takové modro-šedé až petrolejové tóny.
Takže tady dnes se podívejte, jak nádherně si tyto klenoty třpití, jak krásně s nimi můžete vypadat. A záleží, kam s nimi půjdete. Takže to si musíte vymyslet vy. Jakou událost a jakou akci si třeba máte naplánovanou, samozřejmě tu léto. V létě my chodíme na mnohem více akcí, samozřejmě chodíme různě na různé koncerty, na různé festivaly, prostě chodíme třeba, dokonce probíhá i festival samozřejmě v Karlových Varech teďka, takže tam na Červených Kobercích si můžete všimnout neskutečných klenotů, samozřejmě, které celebrity mají. A takovýhle prsten si myslím, že určitě bez problému by si mohla vzít i klidně jakákoliv celebrita. Takže tady to vidíme, dnes máte neskutečný moment na to si získat tyto úchvatné klenoty a právě dnes mít tak radost s něčím takto elegantním. No a vy už si jenom stačí vymyslet tu událost, kam pak si vezmete samozřejmě tyto nádherné kousky, takže úplně jednoduše, samozřejmě vy si to hezky zakoupíte, objednáte, zavoláte na to telefonní číslo, které tedy vidíte na obrazovce, ať už pro samozřejmě Slovensko nebo pro Republiku Českou a úplně jednoduše se vám to krásně pošle. Vy platíte tedy běžný tarif, takže jako kdybyste volali sousedovi. Není to ničím spoplatněno, nemusíte se vůbec bát, že by vlastně třeba jste opravdu platili něco navíc. To se neděje. No a my tady máme opravdu jedny z nejlepších cen na trhu, takže samozřejmě nejlepší ceny na trhu a vy dnes máte možnost si získat tyto neskutečně krásné klenoty. Takže pokud milujete takovéhle kousky a pokud se rádi zdobíte dámy, to je hlavně pro vás samozřejmě dámy, ty se rádi zdobí, dámy milují klenoty a vy dnes tady si můžete zakoupit nejen samozřejmě tyto naušničky, ale stále tu je i prstýnek a my ale tady vůbec nezastavíme, protože my tu máme ještě tenhle přívěsek, no podívejte se na něj, ten je neskutečný, takže přívěsek samozřejmě opět s nádherným druhem topazu a to s tímto neuvěřitelným nebesky modrým. Přívěsek nemá pouze jeden topaz v centru, ale samozřejmě vidíme tu i a vidíme samozřejmě tady tento nádherný kousek, takže podívejte se na to. Jeden obrovský... Aha, tak to. Tohle je jiný přívěsek. Každopádně my si tady budeme... Nemáme ho tady živě, takže si ho prodáme z videa. Takže tohle je on, tam to nebyl samozřejmě on, takže podívejte se, samozřejmě živé vysílání, občas se vloudí nějaké chybičky. Pojďme se podívat, jaká bude cena samozřejmě za tento fantastický přívěsek, za srdíčko, krásný kousek a jdeme na to, 2,55 karátu a cena, wow, 2447 korun, takže... Fantastická cena, ojojoj, tady pojďme do toho dámy. Vidíte, že dnes jsme se dostali samozřejmě na úžasnou cenu, takže vy si v této ceně můžete krásně zakoupit, co všechno tady vidíte, ať už je to samozřejmě tento přívěsek. Určitě víme, že přívěsky se nosí pořád, přívěsek je prostě takový ten klenot, který chceme nosit pokaždé. Které pokaždé, když samozřejmě si ho vezmeme, tak můžeme si ať už nejen krásně třpitit, ale nemusíme nosit náhrdelník. Stačí přívěsek a vy ho můžete mít ale na krku pokaždé. Takže kdykoliv budete chtít samozřejmě si ho vzít, vezmete si ho. Já třeba na svém krku mám přívěsky 4. Já je nesundávám, takže tady to je vidět. Ano, já mám radost, že jsme se dneska dostali na takovouhle nádheru a že dnes můžete s námi přesně takovéhle přívěsky třeba i si zakoupit a udělat radost sobě nebo někomu z vaší rodiny. Podívejte, co kdybyste obdarovali třeba maminku. Poslední šance, ajajaj, takže jedna jediná šance zbývá. To znamená, že vy to stále stíháte. Takže kdo si přeje přívěsek, může ho mít. Kdo si přeje samozřejmě ty ostatní kousky, ať už naušnice nebo prstýnek, tak to také můžete mít. A stačí jenom zavolat. Takže telefonní číslo máme, všechno tady máme a vy volejte, volejte, ať samozřejmě máte nějaký takovýhle fantastický klenot. Takže úplně neuvěřitelná šance na to dnes mít
nádherný přívěsek, nebo samozřejmě prsten, a nebo samozřejmě dokonce i ten krásný pár naušnic. Naušnice za mě, já bych si brala určitě. Mně se líbí ty obrovské modré topazy. Modrá barva je vlastně taková uklidňující. Opravdu, když nad tím přemýšlím, tak vlastně vemte si, že prostě modrá barva mi připomíná harmonii, ale jedeme dále. Takže nám tady zbývá od každého jeden kousek, vy určitě volejte, my se posouváme dále a jdeme se podívat na tu promo nabídku. Takže promo nabídka právě tady bývá u nás z toho důvodu, že vlastně vám chceme ukázat klenoty za nejlepší ceny. A tomu je tak i samozřejmě u tohoto nádherného a úžasného náramku, který je s malachitem. Malachit je drahokam, který se těží v Anglii, ve Walesu a krásně v tom vidíme obtisklou právě tu přírodu. Takže příroda samozřejmě, to je v Anglii nádherné, jelikož tam pořád prší a právě tady se obtiskla do toho drahokamu. Takže toto doufám, že se vám líbí a my se pojďme podívat, co tu máme připravené nadále. Máme tu fantastické klenoty inspirované velkou dámou, Lady D, princezna Diana. Všichni známe ten slavný safírový prsten, který princezna Diana nosila. No a právě toto jsou inspirované designy právě tímto neskutečným kouskem. A hlavně vidíte, že všechny tyto krásné kousky jsou s tím modrým topazem. Takže ne se safírem, ona měla originální nějaký asi 14-karátový safír, 4-karátový safír obklopený 4 diamanty. No a samozřejmě tady to jsou modré topazy a k tomu topaz modrý, švýcarský, ale my půjdeme na nejlepší cenu. Takže 1849 korun za nádherný prsten. To je fantastická cena, takže to nemůže být lepší. Pojďme na to. Jdeme si koupit, máme tady 4 a to je zatím všechno. Takže 4 prstínky. Samozřejmě tento design se dostal opravdu do podvědomí. Spoustu šperkařů ho napodobuje. Prostě je to něco. A stalo se z něj vlastně nejvíce napodobovaný prstínek vlastně vůbec. A my v tomto designu máme i naušnice. Takže vidíme prsten 1,75 karátů a k tomu i naušnice. Ty mají 2,5 karátů, takže 2,5, dva švýcarské modré topazy a k tomu topazy klasické, takže tady vidíme opravdovou nádheru a opravdovou eleganci. A vy to stihnete, takže kdo dnes si s námi zavolá, tak samozřejmě bude mít tyto kousky a jsou elegantní, jsou na každou příležitost. Myslím si, že naušnice i prstýnek nejsou vůbec těžké, takže to můžete nosit každý den. Já vám ještě ukážu to zapínání, to je fantastické, tomu říkáme bezpečnostní zapínání, protože nikde vám žádný klenot nespadne a nemusíte se tak obávat, že by právě třeba někde se vám zatoulal. To se nestane. No a samozřejmě nádherné odstíny modré barvy. To je jako kdyby jsme koukali někam do moře. To je jako kdyby jsme byli někde samozřejmě u blankitného moře, třeba na azurovém pobřeží, koukali se na ty vlny, koukali se na tu modrou barvu, nebo opravdu někde fakt s tou vodou, která je průzračná, třeba nevím, na Zanzibaru, na Bahamách, prostě někde, kde opravdu vidíte skrz na skrz. Takže já si myslím, že toto je ideální barva na léto. Jakou jinou barvu nosit v létě, než takhle fantasticky modrou, krásnou, světlou, vlastně ve světlém odstínu? Určitě využijte dnes toho, že máte možnost, že jsme zavítali na tento kanál a samozřejmě můžete toho využít. Zatím, když vidíte všechny tyto krásné kousky, můžete zavolat. No a zavoláte, my vám klenot pošleme. Úplně jednoduché. No ale teď samozřejmě vidíte, že dnes můžete mít ještě jednu z těchto nádherných a krásných aukcí, která se za mě povedla velmi v této inspiraci. Takže princezna Diana, neuvěřitelná žena, která byla ikonou. Ona samozřejmě, všichni víme, jak to z ní dopadlo, samozřejmě spoustu konspiračních teorií, ale asi toho opravdu zažívala hodně. Nejenom, že byla samozřejmě podváděná, ale opravdu žila celý život tak samozřejmě, jak nejlépe mohla a hlavně opravdu byla obrovská
obrovskou ikonou. Takže obrovskou ikonou pomáhala samozřejmě třeba v různých organizacích, pomáhala lidem s různými nemocemi. No a samozřejmě ty neuvěřitelné klenoty a právě tento safírový set, který ona nosila, dostala ho samozřejmě jako zásnubní prsten a teď ho nosí vévodkyně Kate, protože ho zdědil William a samozřejmě právě William požádal o ruku Kate tímto prstínkem. Takže to je něco málo. Kto je to historie tohoto známého designu? A vy stále ještě můžete volat o nejen prstínek 1849 korun. Podívejte, jak září. Podívejte, jaké na vás vysílá prasátka. No nádhera, takže takto krásně vypadá. No a samozřejmě na ušnice, jak bysmet. Na ušnice také fantastický třpit, lesk a neuvěřitelná elegance. Takže dámy, které mají rádi eleganci, luxus a které rády samozřejmě nosí třpitivé klenoty, rády se oblíkají, dělají se rády make-up a hledají nějaký takový doplněk přesně k tomu všemu, tak tady máte oba dva krásné kousky. Pojďte se podívat. Pojďme se podívat na detaily, které tady vidíte. Je to opravdu povedené. Takže každý detail je propracovaný, každý samozřejmě klenot je vyráběn s láskou. Naši šperkaři do toho dávají celé srdíčko, abyste měli samozřejmě nejkrásnější věci. No a my ale se pojďme podívat dále, protože se nám tady ukázal wow, krásný přívěsek s neuvěřitelnou květinkou. Úžasný a fantastický design. Takže růžička. A podívejte dovnitř toho topazu. Vidíte tam tu hvězdici? Tak to je přesně záruka toho perfektně vybroušeného briliantového výbrusu, který právě vypadá takhle neskutečně úžasně září. No a je to čistá práce. Tomu se prostě jinak říct nedá, takže čistá práce. A máme tu tedy jeden obrovský modrý topaz. A pojďme na cenu. Cena se snižuje. Žádných 6 tisíc, pryč, pryč. To nechceme. Cena se snižuje na 1699 korun. Což už je samozřejmě perfektní částka, takže teď to tady je. Jdeme na to, dámy a pánové, dneska máte úžasný moment si i na tomto kanále samozřejmě zakoupit něco takhle krásného, což je perfektní změna. Samozřejmě, proč ne? My tady jsme o to, aby jsme vám přinášeli radost, takže jdeme na to, kdo si zavolá teď, má to mít. Samozřejmě ceny jsou fantastické. O cenách nemůžeme ani přemýšlet, prostě jinak je to tak. A opět, kam byste si tyhle šperky vzali? Já vám něco řeknu, úplně všude, protože tyhle šperky se dají nosit nejen klasicky na každý den, ale opět kamkoliv do společnosti, na jakoukoliv prostě událost a samozřejmě na jakékoliv události, akce či cokoliv vás čeká do společnosti, klidně každý den formálně, neformálně, společensky a úplně jakkoliv. Takže tady vidíme ještě 7 možností na tento úžasný přívěsek. No a hlavně, ajajaj, už se nám to vyprodává, takže podívejte, většinou samozřejmě, a vidíte ten třpit, to je nádhera. Takže většinou čekáme, než se samozřejmě vyprodá a potom se posouváme dále, takže tyto aukce můžete využít právě k tomu, abyste si zavolali, no a abyste si koupili něco elegantního. Dnes tu máte neskutečný den, takže pojďme do toho a ať se vám to líbí. Modré topazy a vlastně topazy celkově klasické. To je takový drahokam, který se často používá jako různé detailní okrasní drahokamy a právě pokud se nestane různobarevný. Různobarevný známe například modré, jak už jsem říkala, nebesky modré, švýcarsky modré, londýnsky modré, ty se dokonce rozdělují podle těchto skupin modrosti. Máme topazy všech barev, ať už je to třeba růžová, fialová, oranžová, modrá, zelená. No a samozřejmě patří k těmto transparentním drahokamům, patří samozřejmě k drahokamům, které jsou právě opravdu velkou čistotou, bez viditelných inkluzí, jsou vhodné pro dobrý výbrus, mají výraznější lesk a samozřejmě jsou certifikované, takže ke každému klenotu, který si dnes tady zakoupíte, dostanete certifikát. Certifikát, který potvrzuje pravost a samozřejmě na něm se dozvíte úplně všechno.
Takže třeba teď si tady vezmeme ten od přívěsku a tam se píše. Máme tu jeden topaz velikosti 0,89 karátů, velikosti 6 v přívěsku. K tomu 45 topazů klasických. Máme tu, kolik bylo vyrobeno kusů, samozřejmě z jaké země jsou vytěženy tyto drahokamy nebo v jakém místě se nachází doly, z odkud pochází ty drahokamy, což je Brazílie, ať už je to tento topaz švýcarský modrý nebo samozřejmě klasický. Jaký je to materiál stříbro? Stříbro, nahoře vidíme punc 925/1000 a samozřejmě to je značka a punc stříbra. Punc má samozřejmě každý drahý kov, ať už stříbro či zlato, každý má jinačí a ten si vždycky většinou přečtete někde na těch klenotech. Musí tam být, protože kdyby tam ten punc nebyl, tak samozřejmě se nebude jednat o stříbro.

Stříbro a proto tady máme napsané to 925/1000, protože samozřejmě ten punc je ze stříbra a vlastně je to pravé stříbro. Kdyby to číslo bylo jiné, tak to zkrátka a dobře stříbro není. Stříbro se odlévá a samozřejmě stříbro právě dokáže krásně stvrdnout a potom z něj můžeme čerpat tyto neuvěřitelné klenoty. Takže dnes je ten den využít úžasné nabídky, využít neskutečné šance na to, že tento kanál zavítal na očko a samozřejmě, kdybyste opravdu potřebovali cokoliv, jakékoliv informace, nejenom naši operátoři, ale zákazníci, zákaznický servis, ale samozřejmě každý, kdo si bude chtít třeba dozvědět více informací, tak www.klenotv.cz. Gratuluji každému, kdo si zakoupil dneska nějaké krásné klenoty a pojďme se podívat, co pak tady máme dále, dámy a pánové. Takže malachitový, fantastický náramek dnes tedy v naší promo nabídce. Jak jsem říkala, u proma právě nabízíme fantastické díly a super nabídky. Takže je to taková klasika. My jsme se rozhodli, nebo samozřejmě celý tým, já ne, že rozdělíme si dneska právě samozřejmě, že si rozdělíme takhle krásně na sekce ty kolekce. Takže teď tu máme ještě poslední klenoty se švýcarským modrým topazem a samozřejmě poslední šanci na nádherné briliantově vybroušené náušnice, které jsou takový finální touch přesně pro vaše ucho. A nebudou vůbec velké, nebudou těžké, nebudou vás tlačit, to jsou oni. Mně se líbí tedy moc. Takže krásná modrá barvička. Opravdu velice moderní naušničky v krásném provedení a samozřejmě ještě prstýnek. Takže ať už je to prsten 0,42 karátů nebo samozřejmě ty naušnice, které mají karátovou hmotnost 1,14 karátů, tak toto je naše další nabídka, o kterou samozřejmě můžete volat. Takže my samozřejmě chceme vědět cenu, to nás zajímá, máme jich dokonce 16. Což je skvělá zpráva, takže 16 náušnic a pojďme se podívat. Prstýnku, takže pozor, žádné náušnice, ale prstýnky. Prstýnky byste měli mít ve velikosti své, takže volejte. A poslední modrý topaz právě teď před vámi, pak jdeme na další drahokam. Takže cena 588 korun. Fantazie, to nemůže být lepší. Takže 588 korun a dnes tady nádherné klenoty. Za chviličku se ukáže částka i náušnic, ale já si troufám říct, že ta částka bude samozřejmě úplně podobného ražení. Už je tady 637 korun. Takže podívejte na to, 637 korun je úžasná cena. A jdeme na to. Takže dámy a pánové, vidíme, že neskutečně krásně se nám tady hodí tento prstýnek těm náušnicím. No a vy tady máte úžasný moment přesně na něco takhle nádherného. Takže jdeme do toho, dámy a pánové. Stále tady můžete mít něco z této úžasné nabídky. No a nejen třpit a lesk, ale samozřejmě víme, že drahokamy můžou samozřejmě být také léčivé, takže samozřejmě spousta legend, spoustu ezotérických významů. A právě v oblasti krystaloterapie, třeba například podle legend, tento topaz může být spojován třeba s komunikací, vyjadřováním pravdy, klidem mysli, koncentrací. Prostě samozřejmě, ať už tomu někdo věří nebo ne, myslím si, že je docela zajímavé to zmínit. A teď tady máte neuvěřitelnou radost. Takže jdeme na to. 12 kousků zbývá. 12 krásných kousků tady je pro vás nachystáno. Takže, milé dámy, milí pánové, podívejte na tuto neskutečnou parádu. Stále volejte 7 kousků. A když si zavoláte rychle, tak si samozřejmě získáte cokoliv budete chtít právě z našich kolekcí. Takže teď jsou tu poslední šance na tento neskutečný modrý topaz. Na ušnice ještě vidíme. Za chviličku samozřejmě uvidíme ještě
ostatní kousky, ale pak se budeme posouvat samozřejmě na další úžasné klenoty. Takže pozor, pozor, teď tady musíte jednat. Modrá barva samozřejmě je prostě barvou klidu. Je to něco, co nejenom díky tomuto zářivému odstínu je vidět i z dálky, ale podívejte, povídám a tady je vidět ten puc. 925, to je to, co jsem vám říkala. Takže každý klenot obsahuje přesně ten punc, který jsem vám říkala, no a který tedy značí to, že to bude stříbro. Takže stříbro právě samozřejmě je takto označeno. No jo, ale 7 fantastických možností. Pozor, pozor, teď už tady jde opravdu do tuhého. Takže vy pojďte dneska třeba si zakoupit něco, můžete to koupit pro sebe, můžete někoho obdarovat. Co je podle mě lepšího, než darovat klenoty? Já si myslím, že moc toho úplně není. Protože třeba kytka, pánové, když darujete kytku, ta kytka uschne, ale klenoty jsou věčné, takže ty vydrží navždycky. Ajaj. Poslední 4 prstýnky a 2 páry náušnic, takže teď podívejte, jak to na vás září. Opravdu, toto je velmi trendy, já si myslím, že tady na tom se nedá vůbec nic kazit, protože oba tyto klenoty jsou nejen krásně minimalistické, samozřejmě nepotřebujeme vždycky nějaké obrovské kousky, aby jsme měli samozřejmě ozdobené, ať už uši, či prostě prst. Myslím si, že občas v jednoduchosti je krása. Takže to je ono. A tady je oba dva. V obou dvou klenotech samozřejmě velmi jsou jednoduché a vypadají krásně. Takže ještě maličké momenty můžete s námi volat o tyto úžasné šance. Ještě chvíli linku na vás počkáme, ale pak jedeme dále. A čeká nás další fantastický drahokam, takže určitě nenechávejte tady ani jednu z těchto kolekcí. My za chviličku se podíváme na další drahokam. Ale teď ještě si samozřejmě pobídeme na tomto topazu. Takže pojďte do toho, 4 krásné možnosti a 4 úžasné prstínky a už jenom 2. Takže velmi rychle jsme skočili na dvojku, tak za chviličku se znamená, že se posouváme, to znamená, využijte toho teď. Teď je ten čas a teďka máme něco nádherného, elegantního a v tuto chvíli už poslední šance. Takže ať už to budete nosit opravdu každý den naušnice, můžete s nimi spát. Já třeba se svými naušnicemi spím, protože kdybych se měla sundavat a nandavat pokaždé, tak samozřejmě, tak prostě by mě to nebavilo. Gratuluji, dámy a pánové. A pojďme se podívat na tento neuvěřitelný prstýnek. Samozřejmě vidíme tedy náramek, vidíme neskutečný malachit, nádherný drahokam, absolutně elegantní. A samozřejmě tento náramek má výhodu takovou, že s ním můžete samozřejmě chodit třeba i do vody, takže ideální na léto. Já vídám čím dál tím více dám, když třeba chodí ne na koupaliště, ale samozřejmě různě k moři a tak dále, tak je vídám, že právě samozřejmě nosí takovéhle náramky a můžou se s nima i koupat. Takže určitě zůstaňte tady, tohle to bude při vás připraveno a teď máme nový drahokam, takže představujeme vám drůzu. Wow, drůza je samozřejmě druh drahokamu, který roste na této podložce. Je to jako kdyby zhluk krystalu. Podívejte se na to, jestli je něco absolutně letní a jarní, tak je to samozřejmě tento drůzový klenot. Takže vy to vidíte. Vypadá to úžasně. Drůza tedy je velkým hitem samozřejmě, co se týká klenotnictví, ať už ji najdeme v různých dekoracích, tak samozřejmě i takhle v těchto klenotech. A my tu máme zelenou, takže zelená drůza pro vás dneska přichystána. Máme tu další kousky z nových kolekcí a tato drůza 2559 korun. Nádhera. Takže máme tu 2 rozdíly. Máme geodu a drůzu. Geoda, abyste si představili, tak to je vlastně to, kde ty krystaly krystalizují. Takže geoda samozřejmě to je právě samozřejmě ta puklina, ve které krystalizují drahokamy. Ať už samozřejmě se tam vyvěrá magma, nebo samozřejmě rostou na povrch, nebo krystalizují do té geody, tak právě tam vznikají. A můžete znát třeba ametystové geody, do které se vejde třeba i celý člověk.
Ale toto není geoda, toto je drůza. A u geody rostou ty drahokamy dovnitř, kdežto u drůzy rostou právě směrem ven. Takže v tom je právě ta specialita, že drůza vlastně roste právě na této podložce, to se říká matrix, a proto je to takhle celku, takže takhle celkově to působí. No a když se podíváte ať už na internet, na různé inspirace, co se týkají právě přesně nošení různých klenotů, tak právě drůzy samozřejmě tam jsou velmi populární, ale převážně třeba v Americe. Takže ano, u nás všechno vždycky trvá, všechny trendy, ať už ve šperkařství, prostě módě, prostě vlastně ve všech odvětvích, vždycky to trvá, než se to dostane k nám. A ještě k tomu samozřejmě do České republiky, takže drůza samozřejmě se nosí všude, takových těch, ať už trošku i spirituálnějších drahokamech nebo klenotech, ale tady samozřejmě se nejedná o nic spirituálního. Vy tu máte krásné náušnice, které se třpití a perfektně vypadají. A můžou být vaše. Jedna šance 2559 korun. Ajaj. Takže teď máte možnost. Opravdu, myslím si, že spoustu lidí drůzu nezná a určitě ani nemá klenoty s drůzou. Takže třeba se tady nějakou náhodou objevila sběratelka klenotů, která třeba ještě doma nějak žádnou drůzu nemá. A to můžete být třeba vy. Takže je to tak, čekáme ještě, až nám zavoláte. Samozřejmě můžete objednávat tyto nádherné kousky a samozřejmě já gratuluji. Takže pojďme se podívat dále. A naše promo nabídka dneska bude úžasná. My jsme trošku zvolili takový jednodušší klenot, aby právě jste samozřejmě měli něco na léto. Možná to může být i unisex, těžko říct, ale nádherné zelené nugetky právě z malachitu, které vidíte tady před vámi, to je nádhera. A samozřejmě nugetky jsou různých barev, různých tvarů, takže tady vidíte, že můžou být samozřejmě i nepravidelné, prostě samozřejmě krásný nugetový styl. A určitě někdo musí mít rád takovéhle krásné nugetky. No jo, a pojďme dále. Pokračujeme s drůzou. Drůza v prstenu a je jedna z větších, takže tady uvidíte ten třpit a ten lesk právě těchto nádherných drůz a to je ono, podívejte, jak to krásně vypadá. Takže nádherná drůza, opět třpitivost, neuvěřitelná, takže krásně se třpití, krásně se samozřejmě ukázala v tomto masivním prstenu. Když se podíváte ze všech stran, tak samozřejmě tenhle prsten vypadá opravdu elegantně. A ten třpit a ten lesk, nádhera a cena, to nás samozřejmě zajímá, takže cena se snižuje na 2419 korun, což je perfektní cena za něco takhle hezkého. Takže opět, pánové, můžete třeba koupit své dámě nějaký dárek. Dámy, ale nespoléháme na pány, samozřejmě známe je, takže klidně si můžeme zakoupit tento kousek sami, protože nepotřebujeme, když tak, na to ty pány. Ale to byl jenom pro ně malý tip. Proč jim trošku neporadit a proč je trošku nepopostrčit, protože si to samozřejmě zasloužíte. Takže tady najdeme drůzu, která je velikosti 2,54 karátů a k tomu najdeme ještě topazy. Topazů je tu celkem 36. Takže 36 topazů, které zdobí tento neuvěřitelný, krásný kousek právě té drůzy. Takže tady vidíte opravdu všechny barvičky jara, všechny barvičky léta, drůza, nejenom, že vypadá takhle, ale třpití se opravdu, vidíte, a všechny odlesky. A samozřejmě zelená krásně funguje na jaro, na léto, prostě na podzim i na zimu. Podle mě tady nemůžeme nic vyčíst tomuto prstenu. Takže ať vidíte samozřejmě něco takhle elegantního, jestli si to přejete, volejte, o to tady jsme, aby jsme samozřejmě vám přinesli ty nejkrásnější nabídky a abyste měli dneska lepší den. Takže lepší den může být lepší s čím? No přeci s klenoty. A třeba s takovýmhle prstínkem. Takže dámy, tohle přece chcete nosit. Je to na vás. Jestli samozřejmě zavoláte, můžete vyzkoušet. Jo, a ještě bych vám ráda připomněla. Jelikož samozřejmě stejně jako internetového prodeje, tady nekupujeme fyzicky, čekáme, až nám to přijde, tak platí 30 dní garance vrácení peněz. A to bez udání důvodu.
důvodu. Takže, kdybyste to chtěli prozkoumat, vyzkoušet či něco takového, nebo prostě třeba, neměla bych to říkat, ale někam si to vzít na nějakou akci, tak můžete zavolat, zakoupit si to, když to nezničíte, když samozřejmě nic s tím neuděláte a pak si to rozmyslíte, stát se může cokoliv, tak máme 30 dní garanci na vrácení peněz právě bez udání důvodu. Takže to je taky zajímavé. A samozřejmě ještě jednou připomenu, tarif se nebojte, opravdu není nijak spoplatněný, to klasický tarif, prostě jako kdybyste volali sousedovi, opravdu. A my ale se posouváme, takže gratuluji dámám, které si koupili tento prstýnek a pojďme se podívat dále. Máme tady tento neuvěřitelný malachit. Malachitová nabídka, to je ono a určitě dnes to můžete přesně být vy. Kdo bude mít tento nádherný náramek a hlavně podívejte na tu barvu. Barva přírody, barva samozřejmě klidu, co je v přírodě zelené, to je samozřejmě zdravé, správné. Pokud je zase něco červené, třeba mochomůrka, tak už je tam varovný signál, takže zelená nám dává zelenou vlastně všude. I v autě, prostě zelená znamená jeď, takže je to něco, co je pozitivní. A jestli se chcete obklopovat pozitivními klenoty, tak to je ono. Pojďme se podívat na náhrdelník. Já mám třeba 3. Já nejsem minimalista rozhodně, nosím vždycky ráda náhrdelníky. A podívejte na to. Takže tady vidíme všechny nádherné barvičky, které tady si můžete představit přesně v té drůze. A tady vidíte, jak to vystupuje nahoru. Jelikož ta drůza je tedy shluk těch krystalů, který funguje tak, že roste nahoru z té podložky. No. A nádherný náhrdelník. Já vám ještě ukážu zapínání. Klasika. Prostě takhle si ho zapnete, samozřejmě na jakou velikost budete chtít. Wow, perfektní. A určitě kdykoliv, kohokoliv chcete obdarovat, můžete to třeba poslat i na jeho adresu. Zaplatíte to a pošlete to na jeho adresu. Takže krásný takový tip na překvápko. My šíříme radost a šíříme samozřejmě radost všem. Takže podívejte se na to. A ještě jednou tady, když se podíváte přesně na tu podložku, tak to roste krásně na té podložce, což je přesně prostě takhle to má vypadat. Takhle je ta drůza vlastně na tomto prostě podkladu. Takže ono se to nedá odendat, protože ty krystaly by se rozpadly. Tady to vidíte v detailu, že opravdu tam jsou. A cena! Takže jeden z mála náhrdelníků, který nás čeká v dnešní show a právě s takovouhle nádhernou drůzou. Až jsem tady prostě z toho, podívejte, sama šťastná, takže jdeme na to, 2299 korun. 2299 korun, což znamená pod 3000, což jsem nečekala. Já jsem si říkala tak 3000, no. A opět, samozřejmě drůza, která je v centru, má velikost 1,8 karátů a okolo máme takhle ty topazy, takže ty to krásně zdobí. A opět, jich je tady 38, takže různé velikosti a topazy právě se používají jako detailek u všech takovýchhle klenotů. A tady to můžete využít, takže jdeme na to, milé dámy, milí pánové, pozor. Pánové. Tak pojďme mluvit teďka ještě zase na vás. Podívejte se, vaše žena se třeba vrátí z práce, prostě něco pro ní chcete mít a chcete jí udělat překvápko. Proč jí nekoupit nějaký klenot? Já jsem to neskoušela nikdy, vždycky jsem to chtěla vyzkoušet, ale jelikož jsem na druhé straně, tak to vyzkoušet nemůžu, ale můžete prostě z pohodlý obrazovky, tedy gauče, a vlastně z televizní obrazovky zakoupit klenoty. Což mě vlastně strašně baví, tato myšlenka, protože nemusíte nikam chodit, nemusíte chodit do obchodu, nemusíte se nikde tlačit, nemusíte nikde prostě stát fronty, jestli někdo prostě nemá rád lidi v hobby z lidí třeba. Prostě můžou být problémů spoustu. Takže já jsem si říkala, že to vždycky chci vyzkoušet. Třeba se mi to ještě poštěstí, zatím jsem k tomu opravdu neměla důvod, jelikož bohužel jsem nebo na té druhé straně, ale třeba někdy to zkusím. Nikdy neříkej nikdy a to já samozřejmě neříkám, takže vidíme tady ještě jednu šanci. Pojďte toho využít, ať se vám to samozřejmě líbí, dámy. Vy prostě, jestli se vám to líbí, volejte, pojďte si koupit něco krásného, udělat si radost, za chvilku je víkend. No a můžete třeba tak už pomalu čekat, až vám váš klenot přijde a pak na víkend, na ten další třeba už bohužel tenhle se to asi nestíhá s doručením, si něco krásného vzít na sebe. Ale, my jedeme dále, takže už nám tady zbývá pouze jeden jediný náhrdelník, takže určitě o něj volejte, stále tady je. Do konce vysílání, dokud vám nezahlásíme vyprodáno, tak ty klenoty.
Tak ty klenoty tady jsou a právě prostě to jenom, abyste věděli, že funguje to tak, že dokud neřekneme, že už to není k dispozici, tak to samozřejmě k dispozici je. Takže můžete o to stále zavolat. No jo, a tady ta naše promo nabídka. Takže kdo dnes si přeje takovýhle náramek? Je to takový, třeba někdo má prostě tady zkrátka dobře rád ty léčivé, vlastně léčivé účinky krystalů. Třeba na to věří. A právě s takovýmhle účinek bude obrovský, ale pojďme se posunout dále. Dámy a pánové, čekají nás na ušnice s drůzou. Opět hra barev. Opět hra nádherných krystalků, které jsou právě v tom prstínku a podívejte se, jak vypadá. Takže dneska samozřejmě nová kolekce s touto drůzou, velice elegantní. A to se mi tady moc líbí, tyhle naušnice, protože mají tady takový kruh života, doprovázený těmito vlastně

takovými geometrickými krásnými drůzami. Drůza právě vybroušená do tohoto obdélníkového tvaru. Drůzy můžou být buď vlastně v těchto tvarech geometrický trojúhelník, ovál, samozřejmě kruh nebo čtverec. Nic moc se s nima jiného dělat nedá, jelikož prostě se nedají nějak obrousit. Pojďme se podívat na cenu. 5,83 karátů a cena se snižuje. Takže dnes místo 7 tisíc, což bychom platili třeba běžně v obchodě, platíme cenu 2355 korun. Ne, ne, ne. No a máte teď možnost. Takže 4 možnosti, ať se vám to líbí. A opět, kam byste si tohle vzali? Já přemýšlím. Já bych si to vzala upřímně, opravdu někam třeba k vodě. Já vím, že si říkáte, že proč by jsem si to měla brát k vodě, ale k vodě někam samozřejmě třeba na nějakou trošičku vibe party, když bychom třeba byli někde u moře, popíjeli někde v beach baru nějaké drinky, tak třeba takovéhle naušnice k nějakým zeleným plavkám nebo fialovým s nějakým přehozem a třeba na hlavě s šátkem. Úplně si to dokážu představit. A to já mám hodně vytříbený vkus, takže samozřejmě tady to, nebo prostě jenom úplně basic, džíny, triko a tyhle naušnice, to by bylo také skvělé. Nebo samozřejmě k nějakým šatičkám, to už není zrovna moc můj styl, ale nějaké šaty určitě bych taky našla, každopádně já bych to schodila, vlastně tu eleganci, něčím vlastně víc casual. Ale je to na vás, můžete to mít samozřejmě na speciální události, můžete to mít samozřejmě na nějakou akci, která vás čeká. Prostě v létě, ať už různé grilovačky, u kamarádů se setkáváme, prostě máme spoustu příležitostí, kam tyhle naušnice vynést. Takže můžete toho využít, možnost tady je, samozřejmě nikdo vás nenutí, je to všechno a jenom na vás. Jsou tu 4 kousky a vy přesně takto si můžete udělat radost. A nevidíme tady pouze zelenou. Když se zadíváte do té drůzy, tak vidíte samozřejmě další krásné tedy odlesky. Ať už fialovou tam taky vidím. Vidíme tam samozřejmě dokonce i takovou purpurovou, prostě každou modrou taky. Modro-zeleno-fialovou tam vidím já. No a počkejte, ale teď si něco přidáváme k tomu, protože to se vám bude určitě líbit. Máme tady nádherné prstýnky. Takže dámy, naušnice ještě dvoje. Dvě z vás můžou mít tuto parádu. Ale každopádně pojďme se podívat na ten prstýnek, protože podívejte, ten se mi tady moc líbí. Ten je opravdu takový velice zajímavý, zase geometrický, já nevím, jestli minimalistický, asi není minimalismus už toto, protože už je tu samozřejmě spoustu různých detailů, ale opět podívejte, takhle se nachází ten sluch krystalů, tady na tom roste, to je přesně ten Matrix. Zajímavé, v Matrixu opravdu není to ten film, ale je to ta podložka, na kterém právě roste ten shluk krystalu. Na rozdíl od té geody, kde právě samozřejmě rostou dovnitř. A určitě jste viděli 100% drůzu nebo geodu. Můžou to být různá těžítka na stůl, můžou to být různé vlastně sošky, 100% jste to viděli někde. A 100% víte, o co se tady jedná. Takže pojďme na to a my se pojďme podívat na cenu. Cena za tento fantastický prstýnek, velmi originální, myslím si, že ideální přesně na všechny typy nošení, 2148 korun. Takže 2148 korun za mě, nemám co dodat. Jenom pojďte do toho, pojďte si udělat radost. Vy si to přeci zasloužíte, já to vím. Furt pracujete, něco děláte, prostě pořád něco. A kdo vám udělá radost? No, tak buď vám to někdo koupí, anebo si uděláte radost vy. Úplně jednoduše, jsme to vymysleli, ale můžete si ji udělat vy, protože samozřejmě proč byste si ji taky neudělali, když říkám, že si to zasloužíte. Takže prsten za mě na všechny různé typy nošení, nejenom samozřejmě do společnosti, ale přesně opět, my tomu s maminkou říkáme nalítačku. Takže já vám to vysvětlím, co nalítačku znamená. Znamená to to, že prostě jenom ráno jdeme třeba do práce, potřebujeme se rychle obléct, rychle si vzít něco na sebe. A nebo jdeme prostě jenom třeba se projít, neříkám se psem, ale prostě jdeme třeba si dát skleničku nebo někam do místní hospody nějakou skleničku rychle, večer a chceme ale vypadat hezky, tak si právě vezmeme něco na lítačku, což je vlastně na takové neformální nošení kamkoliv. To je vlastně, když potřebujeme vylítnout a nechceme úplně se vlastně zabývat s tím, co nosíme. Takže, nebo co, prostě nechceme ztrácet čas s oblíkáním, přemýšlením nad outfitem a tak dále. Takže to je takový náš speciální pojem. Můžete samozřejmě
ho taky používat, máte to dovolené. No a právě třeba takhle, to jenom k nějakým džínám, triku, úplně to vidím. Já bych to nekombinovala s nějakými vlastně moc specifickými třeba i barvami. Je to samozřejmě na vás, já jenom přemýšlím na hlas. Ale právě bych to zkombinovala úplně s nějakou klasikou, nebo třeba džínové šaty. Džínová minisukně, džínové šaty, bílé tričko, bílé tílko. A úplně takhle, takže pozor, pozor dámy a pánové, my tady už máme poslední šanci, teď to tady je. Takže jedna jediná šance, ajaj, ale abyste měli všecičko, tak se na něco ještě podíváme. Takže dámy, my budeme pokračovat s touto drůzou. Nečekají nás úplně nějaké experimenty s drahokami dalšími, myslím si, že tady u té drůzy už také zůstaneme, ale wow, přidali jsme si přívěsek. Takže přívěsek opět může být váš. A přívěsek samozřejmě taky není vůbec malý. Ten přívěsek má obrovskou karátovou hmotnost. Podívejte na to, 6,07 karátu. Přívěsek, tedy obrovská drůza, tomu topazy. A vidíte ty barvičky? To jsou opravdu všechny možné barvy duhy. Zelenou vidím záblesky, ale modré, fialové, žluté, prostě všechny různé záblesky, které samozřejmě dnes můžete mít vy na vašem krku. A co teprv? Až do toho bude zářit slunce. Až do toho budou zářit sluneční paprsky. To bude vypadat nádherně, takže pojďme se podívat, dámy a pánové, jak to bude tady s tou cenou. Cena, to je to, co nás zajímá, jdeme na to, cena se snižuje. A my přistáváme na 1999 korunách. Nemám slov, takže pojďme na to, je to tady. Pojďme si udělat radost, stále na vás čekáme 5 možností. Ano, nádhera. Takže jestli se někdo přidal právě teď a zapnul si televizi a říká si, co se to děje na očku, tak ano, my máme tady novinku, samozřejmě máme tuto prodejnu Klenot TV, jak jsem říkala, my vám přinášíme nejlepší ceny, samozřejmě, které znáte, protože my a naše firma spolupracuje přímo s dodavateli a vyrábí si klenoty sama, takže vlastně z dolů drahokam jde přímo k nám, z naší výroby jde přímo k nám tady do studia a ze studia k vám. Takže úplně jednoduše, proto ty ceny jsou takové. Můžete se samozřejmě podívat i na ten web, jak jsem říkala, www.klenottv.cz a můžete zavolat, když se vám něco líbí. Takže třeba líbí se mi prstýnek, tak volám, vezmu si telefon, z České republiky vytáčíme 295 564 908, ze Slovenska vytáčíme 0850 100 550. A jestli máte nějaké dotazy, tak číslo 295 564 900 a tam právě máme zákaznický online servis, kde se můžete zeptat úplně na všechno, cokoliv si představíte. Takže takto jsem vám vysvětlila všechno a teď se pojďme vrátit na tyto naše klenoty, které jsou, ať už samozřejmě někdo hledá něco speciálního na léto, myslím si, že všechny tyto kousky jsou krásné, letní a působí velmi originálním dojmem. Takže doufám, že vám se to líbí a samozřejmě, že třeba scháníte nějaký ideální kousek na léto. Třeba vás čeká nějaká událost speciální, anebo víme, že v létě samozřejmě ty události se ukazují sami. Ono nás nemusí ani nic speciálního čekat, ale ta událost si nás najde. Ať už je to nějaký koncert, ať už je to nějaká vlastně třeba, já nevím, divadlo, všechny různé divadelní scény se přesouvají ven, takže vy můžete samozřejmě na venkovní scéně nějakého divadla prostě krásně se zazářit s těmito kouskami, krásně se oblíct, vyfintit se, prostě vzít si něco hezkého a vyrazit. A samozřejmě nebo nás čeká něco, já nevím, ať už přesně ta grilovačka, jedeme někam za kamarádkama, chceme se prostě hezky oblíknout a chceme si vzít nějaký klenot, žádný nemáme, nestíháme do obchodu, tak prostě podíváte se, tady objednáte, my doručíme. Úplně jednoduché. Takže teď stále ještě máme poslední 3 kousky z této kolekce, která je velice speciální. Je to totiž s touto drůzou. Takže drůza je opravdu neuvěřitelný, třpitivý drahokam. Velice krásně se to třpití, velice elegantně se to třpití samozřejmě. A vy tady máte ještě 3 možnosti. Takže náušničky jsou za 2355 korun. Prsten je za 2148 korun. A přívěsek 1999 korun. Opravdu
to vypadá velice elegantně. Takže podívejte ještě.

může zářit na vaší ruce. Takže ať už si to k něčemu vezmete, ať už si doplníte třeba nějaký klenot, který máte, prostě chcete si dát takový, já nevím, naturální šmrnc, chcete prostě trošičku vypadat vlastně speciálně, tak bereme tohle. Takže dámy, za chviličku se na to dostane, naše promo nabídka tady bude za malý moment v plném proudu. No a my pokračujeme s klenoty s drůzou a pokračujeme s dalším masivním prstínkem. Takže jestli jste připraveni, pojďme se podívat na to, co tady vidíme nadále a pojďme se podívat, jaké další krásné kousky si ukážeme, je tady dnes příležitost na to si udělat radost. I třeba s takovýmhle prstínkem, který přichází teď. Takže, milé dámy, milí pánové, kolekce na léto 2026 a opět podívejte na to. Jde o to, že drůza je vlastně speciální a každá je originální. Takže žádná drůza nikdy není stejná. Každá je originál. Každá samozřejmě vypadá speciálně a tady to vidíte. Každá prostě se mění do jiných barev. Podívejte, teď je to fialová a najednou zelená. Wow. Takže fialová a zase zelená. Takhle to krásně vypadá, ale pozor, pozor, cena. Cena se snižuje. Pojďme se podívat, jaká ta cena bude, dámy a pánové. Je to tady 1953? No ano, ano. Stačí vzít telefon, zavolat a říct ano. To je všechno, co tady vám zbývá. Takže 3,05 karátu a samozřejmě úžasný prsten v markíze. Takže takovému tvaru se říká markízový tvar, samozřejmě vypadá velmi elegantně, velice vlastně sofistikovaně, krásně se k němu hodí úplně všechno. No a krásně můžete využít tohoto nádherného prstínku přesně na doplnění čehokoliv. Ten už je trošičku speciálnější. Ten už samozřejmě vypadá trošičku jinak. Má tady více těchto pazů. Máme tu tedy jednu drůzu, která je 2,5 karátů velká. A k tomu tu máme samozřejmě ještě různé topazy. Takže podívejte se na to. Všechny možné topazy jsou tady přichystané a ty jsou právě na doplnění tohoto třpitu. Takže topazů je tu spoustu. Je jich 56, takže 56 topazů a samozřejmě celkem pak vidíme, že tento prstínek více září, víc třpití, no a vypadá to nádherně, takže třpit a les je obrovský, opravdu je na co tady čekat. Takže pojďme na to, dámy a pánové, čekáme tady, kdo dnes si udělá s námi radost a kdo bude chtít dneska mít takovýhle prsten. Dostali jsme se na jednu šanci, takže teď už je potřeba samozřejmě rychle to rozseknout. Záleží na vás samozřejmě, jestli si přejete tento prsten nebo ne. Nikdo vás k ničemu nenutí, vy prostě zkrátka a dobře jenom zavoláte a řeknete ano, chci ho. No a to stačí. A jestli ho chcete, jestli ho nechcete, tak nevoláme samozřejmě. Proč bychom to dělali? No a tady je tedy ještě jeden jediný moment. Krásně to vypadá. Takže podívejte, a když ho uvidíte i z dálky, ten prstýnek, tak prostě ho nikdo nepřehlédne, protože není vůbec maličký. Takže to je on. Kdybyste chtěli, tak tady je. Můžete se zeptat našich operátorů. Samozřejmě oni vám rádi poradí a oni vám rádi řeknou, jak samozřejmě to tady bude. No jo, a tohle přijde za pár momentů, takže samozřejmě nádherný náramek. Klasický, elegantní a vlastně v takovém ne nugetovém, ale naturálním stylu, protože tento náramek je přesně ten typ klenotu, který vás bude zdobit nejen vlastně třeba celé léto, ale na všechny různé události. Takže opět něco, co nás může ozdobit a opět něco, co může vám... Co vám může udělat radost. Takže pojďme se podívat dále. Dámy a pánové, máme tady úžasné naušnice. Fantastický a neskutečně krásný doplněk. Visací naušnice, které vám trošičku rozhýbají. Právě ty vaše ušní laloučky, podívejte. Takhle se vám budou poupovat na vašem ušním laloučku a mají oblíbené zapínání. Tady rovnou je i ten punc, nebo to bylo na druhé straně. Tak na druhé straně opět samozřejmě potvrzuje kvalitu stříbra. Takže naušnice, ty vypadají prostě velmi...

Velice zajímavě, zelená barva. A víte, že zelená barva je samozřejmě něco pozitivní, ještě takhle krásná, třpitivá. Takže zelená opět otočíme a ukáže se nám tam jiná barva. Prostě takhle funguje ta drůza, jo? Teď vidíte modrou a teď zase zelenou. Nádhera. Takže pojďme na to a my se pojďme podívat. Máme 6 párů exkluzivních naušnic a my se podíváme samozřejmě na to, jaká bude cena. Takže dámy a pánové, 6 párů naušnic a jdeme na cenu. Cena se snižuje a my přistáváme. Oh, rekord, dámy a pánové, 1176 korun. Takže speciální cena za to, že se koukáte, a speciální cena pro vás, jestli si chcete něco koupit. Takže pojďme do toho, neuvěřitelný moment, a jdeme na to. Pozor, pozor, pojďme si udělat radost. 6 možností, 6 krásných možností a samozřejmě neuvěřitelné naušničky. 3,94 karátů, k tomu máme samozřejmě 2,99 gramů pozlaceného sterlingového stříbra. No a nádheru. A pro někoho, kdo třeba touží, ať už nejen po vlastně něčem speciálním, ale třeba prostě takovouhle drůzu ještě nikdy nepoznal. Já vám něco řeknu, přiznám se, já jsem ji taky neznala do té doby, než jsem tady objevila ji v naší kolekci. Takže věděla jsem, že existuje geoda, jak jsem říkala, geoda rovná se právě samozřejmě z hluh těch krystalů, ale drůza je vlastně obrovský speciál. Takže drůza je vlastně velice zajímavá a my si o tom něco taky ještě můžeme říct. Takže drůza je velice elegantní samozřejmě, možnost naklenout, když právě chceme něco takového. Takže drůza, samozřejmě máme tady fialovou, modrou. Právě že fialová barva, když si vezmete, která tam prokukuje, tak to je právě barva, která dříve nebyla. Ve starověku byla fialová barva nejdražší barvou světa. Vyráběla se z mořských plžů a takzvaná tyrkyská purpura. Na jeden plášť byly spotřeba tisíce mušlí, takže mohli si dovolit jen císaři, králové, nejvyšší kněží a tak dále. Takže samozřejmě fialová v kombinaci se zelenou prostě působí luxusně, tak vlastně uklidňujícím dojmem. A tady to je 4 možnosti. Takže samozřejmě máme tady drůza, tedy zhluk krystalů, které vyrostly na tom společném podkladu. Krystaly směřují ven a vytváří takzvaný třpitivý hřebínek. Samozřejmě tady víme, že drůzy, nejčastější drůzy, které můžete podle mě jste 100% viděli na nějakém tom těžítku někde, jestli tady nevíte, o čem mluvím, jestli samozřejmě víte, tak se omlouvám, ale právě ať už v různých těžítkách či v čemkoliv. Dokonce největší zajímavost je, že největší ametystová drůza na světě má 2,5 metru a vejde se do ní i celý člověk. A samozřejmě drůza nabíjí jiné kameny položené na ní, takže kdybyste chtěli nějaké legendy, tak drůza je opravdu neuvěřitelná. No a fialovo-modré drůzy, je to neskutečné, za chviličku to tady bude pryč, ale pojďte na to, pojďte si udělat radost a samozřejmě dnes máme samozřejmě tuto fantazii. Takže pojďme na to, dámy a pánové, 2 možnosti. Oh, oh, oh, oh, to už je kritické. Takže drůza. To vlastně není úplně drahokam, ale jeden z nejčastějších samozřejmě chyb, kterou dělají, protože způsob vlastně vysvětlení drůzy je rostoucí krystaly z hluk právě nahoru. V mineralogii právě označovaný jako přesně ten hlůček těch krystalů, které vidíte, a mají prostor ty krystaly růst do různých povrchů, vytvářejí nádherné, třpitivé povrchy. Každopádně právě tady dnes máme nejnovější klenoty. Samozřejmě, co jsou velmi trendy a myslím si, že nejen naušnice se vám budou hodit. Ale mám tady něco, co zažívá obrovskou renesanci. Mám tu klenot, který se nosil už v pravěku a v starověku a používal se na sepnutí obleku. Takže když už mluvím sepnutí, tak asi možná třeba víte, o čem mluvím. Mluvím o broži. Takže dříve se nazývaly fibuly, právě spínaly oblek, ať už právě ty pláště, které nosily v pravěku. A ve starověku, a tady to vidíme,
Joj, takže to je broš.

má vlastně takovýhle tady, prostě takhle si ji zapnete a připnete na vaše oblečení a je to takový tulipánek. Takže broš opravdu prožila neskutečné a neuvěřitelné historické milníky. Takže my si to můžeme říct, ale nejdříve se podíváme na cenu, dámy a pánové, takže cena u této brože, máme tu 0,85 karátů certifikovaný. Oh my god, 333 korun. Ne, 833. Já občas si spletu čísla, takže to omluvte. 833 korun. Ne. Takže to je ono za 1,85 karátů, krásná drůza, 3,34 gramů, 32 gramů pozlaceného sterlingového stříbra. Takže co je brož? Samozřejmě dnes ní vnímáme jako módní doplněk, ale původně měla právě praktickou funkci. Držela pohromadě totiž pláště, tuniky, šaty a tak dále v době, kdy ještě neexistovaly knoflíky a zipy. Takže první předchůdci broží vznikly už více než před 3000 lety. Právě byly vyrobené z kostí, z trnů, z pazorku a později z bronzu a sloužily právě jako spírací špendlíky a nazývaly se, jak jsem říkala, fibuly. A nosili je muži i ženy. Potom samozřejmě doba keltská, vikingové používali bohaté zdobené brože. Říkáme si, jak se jenom vyvíjely brože historicky, protože je to docela zajímavé povídání. Takže zatím mezi tím vy si rozmyslete, jestli chcete náušnice nebo brož. No a samozřejmě tedy bohaté zdobené brože se pnutí pláští, takže stapno často byly zdobené. No ale dokonce některé keltské brože patří dodnes k vrcholům starověkého šperkařství. Pak se posouváme středověk renesance, tam samozřejmě nastal symbol bohatství u broži, nosili je královské šlechty, rody, církevní hodnostáři, byly zdobené různými perlami, safíry, rubíny, diamanty. A pak viktoriánská éra. V 19. století byl zlatý věk broží, a to právě když královna Viktorie milovala. Výrazně ovlivnili módu celé Evropy a vznikly ať už portrétní brože, různé květinové brože, sentimentální brože, pak Art Nouveau Art Deco, tam právě byla inspirace přírodou, tam se různě připínaly vášky, motýly, květiny, paví péra a tak dále. Pak období Art Deco, kde byly diamanty, platina, symetrické tvary. Samozřejmě tam se hodně řešila geometrie, elegance a luxus. A samozřejmě královské brože. Brože byly vždy důležitou součástí královských klenotnic. Například královna Elizabeth II. Vlastnila desítky ikonických broží. Často se jejich výběrem vysílala symbolické poselství při státních návštěvách. Takže ano, brož je tedy nejstarší typ šperku na světě. Slovo brož pochází z francouzského slova broš. Broše, tedy jehla nebo borec. A ve starověku byla broš stejně důležitá jako dneska knoflí. Takže to jsou takové zajímavosti. A právě samozřejmě některé historické brože se dneska... Oh! Dámy a pánové! Máme všechno vyprodáno, já jsem normálně v šoku, já vám gratuluji, dámy, já mám radost, že jste tady a že koukáte a že si něco kupujete, protože samozřejmě pořád je to druhý den, kdy jsme si tady ukázali vlastně tyto klenoty. A když jsme tady s tímto pořadem, takže já jsem vlastně překvapená a vlastně jsem byla překvapená, protože samozřejmě vždycky začátky na nových programech jsou jiné, takže ano, předchozí aukce vyprodána, to je ono. Takhle to je, když se něco u nás vyprodá, takže ještě jednou gratuluji. Každopádně pojďme se podívat, co tady máme dále. Pozor, naše promo nabídka se blíží, ještě pár minut a my si ji odhalíme. Každopádně tedy my ještě pokračujeme s drůzou a je možné, že už je pomalu, ale jistě čas na drůzu poslední. Takže pojďme se podívat, co tady máme, třeba ještě někdo. Kdo nestihl si zakoupit klenoty předchozí, tak pojďme se podívat, co tu máme teď nadále. A pojďme se podívat samozřejmě, co tu je přichystané. Takže jdeme na to. Dámy a pánové, dnes máte možnost mít prsten, přívěsek a náušnice. Wow! Takže náušnice opět, oblíbené zapínání. Vlastně to je strašně pohodlné, protože vy nemusíte řešit žádné puzetky. Všichni znáte, že se oblíkáte, prostě nasazujete puzetku a puzetka někde letí. Většinou se schová samozřejmě pod gauč nebo někam na místo, kam fakt nechceme. A nechceme tam líst, samozřejmě, když spěcháme, jo? Takže na to já jsem třeba expert. Takže já když spěchám, tak vždycky víte, že všechno lítá. Já musím být trošku v tlakovém presu, abych samozřejmě někam došla včas, takže... No prostě

Se mnou je to složité, ale toto zapínání vám to neudělá v jednom kusu a nebojte se, my si začneme prstenem. Nádherný trojúhelníkový výbrus, krásná drůza a pojďme se podívat na cenu u tohoto prstenu a pak u poslední, možná jsou to poslední drůzy dnešní show. 1637 korun, fantazie, neuvěřitelné. Takže 1673 korun je super cena. A tady to je u prstínku, prstínek má tedy 2,84 karátu. Pak tu máme samozřejmě tyto naušničky. Podívejte, jak hravě se vám budou pohybovat na vašem ušním lalůčku. Už máme ceny. Naušnice 2399 korun a ty mají dvě drůzy a 72 topazů. Tady si všimněte, že tyhle topazy jsou mnohem větší než ty okolo. To znamená, že vlastně nádherně se nám to k sobě ladí a působí to takovým elegantním dojmem. Takže opět na můj vkus z velmi zajímavé klenoty. A samozřejmě jsou pro někoho hravého, pro někoho, kdo miluje třpit, kdo miluje les, kdo se rád zdobí, podívejte na to. Opět vidíme různé barvy. Takže takhle, když se podíváte, tak je to zhluk právě těch krystalů a takhle vypadá ta drůza. Takže naušnice, jak jsem říkala, tedy 2399 korun a naušnice ty mají 4,97 karátu a přívěsek, velmi zdobený, 1799 korun a přívěsek, ten má jednu drůzu, 54 topazů a také různých velikostí. Takže to jsou docela dost zajímavé věci, co tady samozřejmě vidíme a mě velice zajímá, jestli i tato aukce se vyprodá. Což tedy pojďme na to. Jdeme si udělat radost. Takže samozřejmě tu drůzu. Drůza, k ní se ještě vrátím. A tedy samozřejmě, jak drůza vlastně vzniká, to je docela zajímavé. Takže vzniká před miliony let samozřejmě, jako spoustu těchto drahokamů, což je další velmi zajímavé téma. Vlastně drahokam, který krystalizuje miliardy let ze zemského jádra, vlastně je velmi zajímavý, což je třeba diamant. A spoustu z nich jich krystalizuje takhle nahoru. A právě nikdo neví, že třeba se nachází miliardy let pod zemí, třeba Tanzany. Ten nikdo nevěděl, že je pod zemí a objevil se vlastně poměrně nedávno. No nic, vždycky se zapovídám. Takže pojďme dále. Jak říkám, tedy před miliony let vznikla v hornině dutina nebo prasklina. Do ní začala proudit voda bohatá na minerály. A když se voda vychlazovala nebo odpařovala, minerály se postupně usazovaly na stěnách dutiny a začaly krystalizovat. A protože měli prostor, vytvořili krásné krystaly směřující ven. Takže je to vlastně přírodní krystalová zahrada, kterou Země vytvářela tisíce milionů let. Což je nádherné. A vždycky mě to prostě úplně zamrazí, že prostě něco takového příroda dokáže vytvořit. A to jsou jenom zlomky toho, co opravdu já zjišťuji tady, že je neskutečné, co příroda dokáže. Takže geoda, tam tedy roste dovnitř, to je dutý kámen a krystaly rostou dovnitř. A drůza, kterou máme tady, povrch pokrytý krystaly. Takže krystaly vedou ven z podkladu. Každá geoda obsahuje drůzu, ale ne každá drůza je geoda. Takže to je takové slovíčkaření, jo? A proč se drůza třpití? Takže jedna drůza obsahuje stovky, tisíce, někdy i desetitisíce drobných krystalických plošek. A každá z nich odráží světlo pod jiným úhlem, což přesně vidíme. Protože v nějakých momentech vidíme zelenou a v nějakých fialovou, v nějakých zase žlutou. Takže to je neskutečné. Desetitisíce drobných krystalů, podívejte na to, tvoří tuto drůzu, což je opět zajímavé. Takže všechny tyhle odlesky, a to není žádná optika, to nejde vůbec napodobit, všechno je certifikované. A tady vlastně, když se podíváte na tu drůzu vlastně ze strany, tak tady vidíte tu podložku, i na které roste, to je to bílé. Takže zajímavé. No a historie, protože lidé byli fascinováni drůzami už v době starověku, považovali je za skamenělou magii, za sídlo bohů, zdroj ochranné energie. Ametystové drůzy byly oblíbené v Řecku, v Římě. Drůzy zdobily oltáře, relikviáře a královské sbírky, co už se přesouváme do středověku. A ve středověku lidé věřili, že v nich sídlí zemská energie. A dnes se používají ve šperkařství, v interiérovém designu, ve sběratelství, při meditacích. A právě tato je z Brazílie a vlastně, když si vezmeme nejznámější drůzy světa, produkují ať už Brazílie, Uruguay, Namibie, Mexiko. Zajímavé země.
Takže opravdu tady zrovna taky máme brazilskou a podívejte, já vám ukážu takhle ten certifikát, ať to vidíte, ten obdržíte ke všemu. Zelená drůza z Brazílie, stejně jako topazy. Takže Brazílie, Uruguay, Nambie, Mexiko. Tam oni jsou, tam oni rostou, krystalizují a tam se právě ty krystalky zlukují. Takže každý krystal na drůze je originál. Některé drůzy vznikají opravdu miliony let. A samozřejmě největší geody třeba právě, což nejsou drůzy, ale tam prostě se vejdou lidi, třeba i basketbalista z NBA, protože mají prostě přes 3 metry. A ještě, že tady slovo drůza pochází z francouzského a německoslova se skupení krystalů. Takže jdeme na to, dámy a pánové, zatím ještě chviličku můžete volat, než se nám to vyprodá. Předchozí klenoty byly vyprodány. Pozor, pozor. Takže ano, jedeme na to, dámy a pánové. Jedeme si udělat radost. Teď to tady můžete být vy. A my se ale posouváme dále. Takže gratuluji. A ještě se neposouváme. Ještě chvilku vydržíme. Někam nám odešel pan technik, takže to musíme chvilku vydržet. Takže ještě si to samozřejmě tady získejte. Ještě pojďme na to. Takže jdeme se podívat dále, dámy a pánové. Pojďme se podívat samozřejmě tady na naší kameru 1, což jsem já. A pojďme se podívat na promo. Za chvilku to přijde. Takže tento náramek přijde za chviličku, prostě malachit, dámy a pánové, malachit je král mezi zelenými drahokamy, jeden z nejstarších, nejznámějších okrasných drahokamů vůbec, co známe vlastně na celém světě. Poznáte ho okamžitě, protože má charakteristické vlastně zelené pásky a kruhy okolo sebe, které vypadají právě jako letokruhy, právě stromu třeba. Nebo letokruhy samozřejmě stromu nebo vlny. My se jdeme podívat dále, máme tady další nádherné klenoty. A teď přichází to, k čemu jsem lehce zabrousila. A je to tanzanit. Takže tanzanit je drahokam, který už je skoro vytěžený. A tam se stalo to, že on prostě krystalizoval miliardy let pod zemským povrchem a objevil se teprve roku 1967, když na něj narazil vlastně jeden masajský obyvatel právě Tanzánie, jmenoval se Masaj Ali, a ten ho objevil. A vlastně tam začalo šílenství, protože se zjistilo, že tam je tenhle modrý drahokam. Říká se mu drahokam 20. století a byl právě u toho vzniku tanzanitu ředitel společnosti Tiffany Harry Platt, který dokonce mu dal jméno, takže původně se měl jmenovat Modrý Zeus, teď se jmenuje Tanzanit a víte, co je blbé? Už je skoro vytěžen. Takže ložiska už jsou pryč, máme tu Tanzanit třídy a máme tady prsten. Ještě vidíme Tanzanit třídy a, abych vysvětlila, to je největší třída Tanzanitu. Tanzanit může být v různých kvalitách. Klasický tanzanit, tanzanit 1A, tanzanit 2AA a tanzanit AAA. Takže tohle je nejvyšší třída tanzanitu, který vůbec vidíme. No a samozřejmě podívejte se na to. Já vám ukážu certifikát, ať to vidíme. Tady to máme. Limitovaná edice, jo. Takže tohle je ten certifikát, který obdržíte ke každému klenotu. Píše se, je tady, z jakého materiálu to je. Stříbro. S tanzanitem třídy AAA, různé rozměry, drahokamu, karátová hmotnost, gramáž stříbra, limitovaná edice ze stříbra. A tady to potvrzuje právě pravost toho tanzanitu. To je prostě certifikát, který potvrzuje pravost. Takže tady to je ono. No a tedy zpátky k tomu tanzanitu. Takže tanzanit vlastně opravdu stalo se šílenství od toho roku 1967. Masaj Ali se stal samozřejmě milionářem, že ho objevil. Firma Tiffany & Co. mu dala jméno. No a od té doby samozřejmě tam jsou různé doly. Jsou tam 4 těžební bloky, pronajímají se těžebním společnostem. Nějaký zůstal Tanzánie, nějaký má Tiffany. Ale tanzanity nenajdete nikde. Tanzanity najdete přesně třeba u té luxusní modní značky nebo šperkařské, kterou jsem zmínila, a nebo tady. Já jsem obcházela v Praze klenotnictví za klenotnictvím, nikde jsem ho nenašla. A problém je takový, že ty ložiska, které se tam objevily náhodou díky požáru a ten Masaj Ali je objevil, už jsou skoro vytěženy.
Pojďme si říct, že nebudu pokračovat dál. Takže náramek, jeden tanzany, který vidíte. Náramek má dokonce i diamanty. Přívěsek má taky diamanty. Takže ano, wow. Takže náramek má tanzany.

Tanzanit 2 diamanty a má 0,18 karátu. Prsten Tanzanit 0,18 karátu. Přívěsek Tanzanit a diamant tady nahoře to máme 0,25 karátu a náušnice 0,24 karátu. Přívěsek cena. Samozřejmě my tady tu symboliku milujeme, nebo já ji miluju, symbol víry, naděje, křesťanství, světových stran, kříž a 14,99 korun. Na ušnice, na puzetku, to jsou vony, takové růžičky, ty jsou tady za 1599 korun, prsten 999 korun a náramek, který má super zapínání, podívejte. Takhle úplně jednou rukou, když jste doma dámy, si ho připnete, náramek 2339 korun, no a prostě něco, co už je skoro vytěžené. No a samozřejmě teď je vlastně otázka, co se stane dál. Protože nikdo neví, jestli tanzanit bude se možný těžit třeba ještě 5 let, 10 let. Prostě ty největší ložiska jsou vytěženy. A teď začíná investice, protože stal se z něj obrovský investiční drahokam. Samozřejmě tady nemluvím o nějaké investici, vidíme, že to nejsou velké drahokamy, ale investiční drahokam se z něj stal a vlastně prostě třeba bývalý ředitel společnosti Apple, Michael Scott má největší tanzanitový diadém, takovou korunku, jmenuje se Královna Kilimanjára. No a proč asi? Protože v budoucnosti to bude úplně úžasný a neuvěřitelný drahokam, který nebude mít skoro nikdo a jeho cena poroste. Takže to jsou hrozně zajímavé drahokamy, kdyby náhodou jste chtěli prostě vlastnit aspoň malý tanzanit, máte tady možnost za 999 třeba si koupit prsten nebo prostě nějaký malý kousek a uvidíte, prostě můžete počkat pár let a já si myslím, že tanzanity pak než jenom, že teď je neseženeme. A my je neseženeme už pak vůbec. My třeba někdy občas u nás ve vysílání máme kolekci, jelikož spolupracujeme přímo s dodavatelem z Tanzánie a právě proto je může mít. Ale pak se bude prodávat v privátních aukcích, někde samozřejmě od sběratelů a vlastně od kohokoliv. No, to nevíme, jak to bude, takže můžete si něco koupit. Gratuluji každému a pojďme na to, už je čas. Je tady čas. Woo! Nádherný náramek s malachitem, takže malachit, král zelených drahokamů. Král zelených drahokamů, to je tento malachit. Ano. Máme tu fantastický a neskutečný náramek. Náramek, který je s tímto malachitem. Malachit je totiž, dámy a pánové, král mezi zelenými drahokamy. Samozřejmě nemluvíme ale o smaragdu, jo? Smaragd samozřejmě to ten králuje všem zeleným drahokamům, ale tohle je drahokam, který už po dlouhou dobu má obrovskou historii. Wow! Takže tady vidíte, jak krásně vypadá malachit, jeden z nejstarnějších, nejznámějších okrasných kamenů na světě. Poznáte ho okamžitě. Podle tohohle proužkování, jo, podívejte se. Takže tím je malachit vlastně známý, protože tady má takovéhle proužky. A to je ono. Takže vy ho poznáte přesně podle proužků, přesně podle pruhu a přesně podle toho, co vypadá jako letokruhy stromu anebo samozřejmě vlny. Takže každý ten drahokámek takhle má ty pruhy. Prostě každý vlastně v tomto náramku má trošku jinou intenzitu barvy. Je to minerál, který obsahuje měď, a proto má tak intenzivní zelenou barvu. A víte, co je super? Že máme 25 kusů. Což znamená, že můžete mít tenhle ten za mě trošku spirituální náramek, bíci, tohle je váš drahokam, ho nosit. Takže pojďme se podívat, jaká bude cena. Dneska tu máme promo nabídku, a jak víte, promo nabídka, nebo víte, nevíte, prostě je toto nejlepší, na co čekáme vždycky celé vysílání, 999 korun. Wow! Fantazie. Takže 999 korun je cena neuvěřitelná. Ale my máme vždycky nějaké ale, protože podívejte, co já tady mám. Já tady mám náhrdelník a já vám něco řeknu. Ten náhrdelník absolutně každý, kdo si zakoupí náramek, dostává jako dárek. Takže ano, každý dostane tento náhrdelník, který je dost dlouhý. Já jsem ho takhle obtočila dvakrát jako dárek. Dárky jako dárky. Podívejte se na to. Takže dnes to tady máme. Přichystané. Dnes je tady tento neuvěřitelný náhrdelník. Ale. Je to poslední nabídka této show. Dnes nebo nikdy, věřte nebo ne, my jdeme na slevu. Takže jdeme na slevu a ještě... Ne... Tak já to tady balím. 434 korun.
Wow, linky jsou volné, takže pojďme na to. Je to tady. A víte co? Já si vezmu ten náramek takhle krásně do ruky, abyste ho viděli. Podívejte se na to. Takže takhle to vypadá. Jo, tady vidíte to proužkování. Tohle je prostě malachit. Vy ho můžete třeba znát jako vlastně z dřívějška, nebo prostě se doplňuje na různou architekturu. Dělají se z ní různé nábytky, sloupy a tak dále. Samozřejmě pojďme trošku do historie. To mě vždycky strašně zajímá. Historie u malachitu je ta, že malachit používali lidé už před více než 6000 lety. Kleopatra měla podle tradice velmi ráda malachit. Někde se říká, že nosila smaragdy, ale samozřejmě jiná zase legenda tvrdí, že malachit, takže kdo se v tom má vyznat? Každopádně tento zelený drahokam už nosili starověký Egypťané, respektive nosili, ale vyráběli z něj amulety. Drtili ho na zelený vlastně pigment a dělali z něj oční stíny, takže přemte si všechny ty Egypťany, jak měli ty zelené oči, tak to bylo přesně z pigmentu z tohoto drahokamu. A ukládali ho do hrobek faraonu. Věřili totiž, že chrání před zlem a přináší štěstí. Takže Římané ty také nosili malachit jako ochranný talisman, často se dával dětem, protože měl údajně chránit před nebezpečím a zlými silami. V Rusku v carské éře slávu zažil malachit 18. a 19. století, kdy právě v pohoří Ural byl objeveny obrovské naleziště a malachit se stal symbolem luxusu. A dokonce slavné jsou například interiéry, malachitový sál v zimním paláci, kde jsou sloupy, vázy, dekorace obložené malachitem. Takže malachit a dnes tento náramek, ke kterému absolutně každý, kdo si zavolá, má náhrdelník jako dárek. Takže masivní náhrdelník jako dárek, který je obrovsky dlouhý. Úžasné, úžasné, ale právě proč je tedy každý kousek jiný? Protože malachit vytváří během růstu různé soustředěné vrstvy. A ty právě vidíme tady v těch proužkách. Nikdy nejsou dva stejné kusy. Každý malachit je originál. Někdy má proužky, někdy kruhy, někdy připomíná oko, někdy má třeba vypadá jak krajina nebo vlny. Prostě malachit je originální drahokam. A vy ho tady máte. Takže dneska nádherný náramek a k tomu tento náhrdelník krásný na léto. Nejlepší je, že s tím můžeme jít třeba se vykoupat, protože nikde se nám to prostě nezničí, jelikož tam není žádné nic, ale stříbro se taky nezničí, protože neskoroduje, stříbro nekoroduje vlastně ve vodě, je to pouze jenom nějaká slitina či něco takového, ale takže tady se to nestane. Takže samozřejmě můžete to mít k plavkám, můžete to mít někam na léto, kam budete chtít. Symbolika malachitu je taky obrovská, takže symbolika malachitu už od staletí po staletí považován za kámen ochrany, transformace, odvahy, prosperity, ženské energie. Samozřejmě tedy opravdu neuvěřitelné kousky. Říká se mu prostě drahokam změny a transformace, takže to jsou legendy. A malachit ve šperkařství právě oblíbený byl už v době viktoriánské, během Art Deco, v moderním luxusním. Malachit, nejstarší dekorativní drahokam na světě. Název pochází z řeckého slova malacha, což byl pigment. A prostě tady vidíte něco neuvěřitelného, takže díky obsahu mědi často samozřejmě se nám takhle mění. Prostě každý malachit je svůj, každý malachit je originál, každý malachit má tuto kresbičku a tyto proužky. A vy, když se zadíváte vlastně na ty krásné nugetky, tak každá je jinačí. A to je na tomto hezké. Takže pozor, za chviličku končí náš pořad. Takže jenom připomenu. Tedy. Doufám, že jste si to užili, něco se vyprodalo, což mě těší. Měli jsme dva různé drahokamy, tři vlastně, začali jsme si modrým, švýcarským modrým topazem. Pak jsme měli zelenou drůzu, samozřejmě zeleno-fialovou. Pak jsme měli amety, jsme neměli, jsem si to spletla s tanzanitem, tanzanit, o ten taky můžete volat. A teď je tu naše promo nabídka, takže doporučuji využít toho. Je to tu náramek, ke kterému automaticky vám posíláme tenhle náhrdelník jako dárek. Wow, nádhera. Takže to je opravdu neuvěřitelné. A nemáme tu malou karátovou hmotnost, 332 karátů. Takže tohle to už za chviličku ode mě bude všechno. Doufám, že tedy vy jste si toho využili. Posledních pár šancí na tyto klenoty. Jestli jste si třeba něco získali nebo rezervovali, tak teď je čas dokončit rezervace. Teď je čas
se soustředit.

samozřejmě na to, že pojďme to dokončit. Naše operátoři za chvilku půjdou domů, půjdou samozřejmě spát, což je logické. A vy můžete ještě toho využít. Takže tady už ode mě nezbyde za malý moment už nic jiného, než se rozloučit a vy toho využijte. Takže doufám, že jste si to užili. Samozřejmě teď tady na tomto kanále bude probíhat toto vysílání. Vlastně teď je pauza, pátek, sobota, ale od neděle do čtvrtka vlastně tady bude tato show. Takže můžete přijít i zítra. Jo, zítra ne. Zítra tady nechoďte, prosím vás, přijďte v neděli. A určitě si budete moci něco krásného získat. Takže dneska poslední šance na tento náramek. K tomu máte i neuvěřitelný náhrdelník a za chviličku už to bude pryč. My se musíme rozloučit. Vypla nám hudba. Jeden jediný kousek zůstává. A my máme poslední sekundy, takže rychle pojďme na to. Teď si toho využijte, ještě to stíháte. No a my se za malý moment tady loučíme. Což našlo teď, takže dámy a pánové, já se loučím. Mějte se moc hezky, přeji vám krásný zbytek večera. Mějte se krásně, ať se vám krásně spí a dobrou noc. Mějte se, na viděnou.

0: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek... ten za to stojí.
1: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
0: Na grilu.
2: Velké vítězství může začít malým gestem.
3: Už jsem myslela, že někoho máš?
4: Mám. Mbank.
2: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
5: Svět se nepřestává točit a Jogobela překvapovat. Objevte i oblíbenou Jogobelu Panakota nyní v novém designu. Jogobela. Velkou radost nám všem dělá.
6: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
7: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: nejlepší probuzení. Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
2: V pořádku, můžete jet.
1: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
3: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete, a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
4: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
5: Král sýrů schutí tak smetanovou, že se vám rozplyne na jazyku. Jemně rozplývavý hermelín pro váš dokonalý večer. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
6: Moje já má spoustu podob, ale pořád jsem to prostě já.

0: Super ceny bez akce. Ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.
1: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
2: Důležitý den, ale vám však dopadá z rukou kvůli bolesti? Dolgit působí lokálně proti bolesti a zánětu a může zlepšit pohyblivost. Dolgit, váš expert proti bolesti.
3: Brnění, pálení nebo necitlivost rukou. Tyto příznaky mohou souviset s neuropatií, tedy onemocněním nervů. Dolgit Neuro. Výživa při neuropatiích.
4: Udělejte si radost ultratenkou Motorolou Edge 70 se špičkovou odolností a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
5: Longevity znamená dlouhověkost. Zubní pasta Lakalut Active jemné bělení chrání vaše dásně a podporuje odolnost vašich zubů. Hydroxyapatit a enzymy podporují zdravé a přirozeně bílé zuby. Poznejte rozdíl už od prvního použití. Lakalut Active, ochrana dásní a jemné bělení. Lakalut.
6: Toužíš po zdravě vypadající zářivé pleti? Inovované Garnier Serum s vitaminem C a niacinamidem pro viditelné rozjasnění pleti už za 3 dny. Garnier Serum pro pleť plnou život. Zkus i hydratační sorbet krém s nepopsatelnou 6x lehčí texturou. Od Garnier.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
8: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
9: A můžete ji vyzkoušet.
10: Ale my máme vypráno.
11: Co tady děláte?
10: Testujem. To je dopravát.
12: Vyrazte do města i do hor s elektrokoly Gogen, nyní s exkluzivní slevou. Tatart.
13: Přivítejte Adama Mišíka,
14: Moniku Bagárovou,
13: Jakuba,
14: Rybo,
13: Tomáše Zástěru,
14: Mikýř,
13: Tereza,
14: Maško,
13: René Dan,
14: Monika Tymková,
13: Petr,
14: Švancara,
13: Martin,
14: Hrano.
15: Jsme přátelé?
16: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
17: Návykový látky až po sadnutím přelnu.
18: Správně, jsi šikulka.
19: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
20: Pojďte se podívat.
21: Dej do ní svoji navíječku.
22: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
23: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Tady kávovar, drogerie a další. Kup se slevou třeba telefon Google Pixel s asistentem Gemini nebo sluchátka JBL s přizpůsobením zvuku. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
1: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
2: Let's go to the store then.
3: Hi, how you doing?
1: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
3: She has them!
4: Trying to get the whole card in.
5: Welcome.
6: Některé dny stojí za to zopakovat, tak jako Allegro Days.
7: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
8: Objev stavebnici Lego Star Wars se slevou 21% jen za 2899 korun. Allegro.
9: Velké vítězství může začít malým gestem.
10: Už jsem myslela, že někoho máš?
11: Mám. Mbank.
9: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
12: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
13: Proč Czech Albány stali tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbani mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak laodna. Galbani, číslo 1 v Itálii.
14: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Kaufland.
15: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
16: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku. Ale pouze Calgon se 4 účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
17: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
18: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
19: Máslo v Bila klubu za 22,90 a tuňákový salát přikoupí 2 kusů za 44,95 za kus. Bila.
20: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
21: Super prodloužený víkend. Od pátku nektarinky ploché, půl kila za 44,90. Hellmann's, majonéza nebo tatarská omáčka za 74,90. A Tesori d'Oriente a Vivage za 59,90. Kaufland.
22: Tak, Míro, teď si něco převedu z tvýho účtu.
23: Hele, někdo chtěl platit moji kartu v Číně?
24: V Číně? Asi loupežní.
23: Asi, ale komerčka už to vyřešila.
25: Založte si účet zdarma a my ohlídáme podezřelé platby i na vašem účtu. Komerční banka.
21: Tento týden v Kauflandu akunůžky na živý plod za 599,90 a uhlová bruska za 499,90. Kaufland.
26: Prosím.
27: Wow, co se to děje?
16: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
28: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle. S kódem KFC léto máte klasické twistry nebo zingry jen za 89 korun po celé léto. Navíc každý týden přinášíme letní novinky. Vyzkoušejte teriyaki twister nebo zingr za 89 s kódem KFC léto. Pouze nyní, pouze v KFC.
29: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
30: Chibo Coffees. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
31: Jedině od Chibo.
32: Užijte si Mio Netto. Víc než jen Prosecco.
0: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 99,90 Tesco vejce a Tesco kuře kilo za 50.

0: 59,90. Tesco, počítejte s námi.
1: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo 5x bělejší. A teď je čas za zář.

0: protože jo nakopne každý den.
1: Protože s jo je život růžový.
2: Jo, umění dělat život ovocnější.

0: Víkend. Od pátku nektarinky ploché, půl kila za 44,90. Hellmann's, majonéza nebo tatarská omáčka za 74,90. A Tesori d'Oriente a Vivaš za 59,90. Kaufland.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
2: V pořádku, můžete jet.
1: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
3: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně.
4: Tento týden vepřová panenka za 149,90 a Pilsner Urquell za 25,90. Byla.
5: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.

0: Kuus FIFA World Cup Meal.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete, a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
4: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba Albert Bratwurst za 44,90 nebo Albert Burger Jalapeno za 59,90. Albert.
5: Dobrý, jedno giga kombo s ranolkama.
6: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
5: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
7: Tati!
5: Neomezený tarify.
8: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Vybírejte s rozumem. Dongfeng Mage nebo Shine GS může být váš již od 499 900 korun. Nyní i s 10letou zárukou bez omezení kilometrů. Dongfeng. Již 15krát v České republice.
10: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
11: Ahoj, lásko. Já jsem ti jenom chtěl říct, že jsem strašně rád za momenty strávený s tebou a tak nějak cítím, že to mezi náma je fakt opravdový.
12: Ta opravdová chutná nejlépe. Ochutnejte ovocné novinky Pegas Malina nebo Pegas Mango a Marakuja.
13: Hele, další soláry. To je super věc. Jenže když jich bude moc, tak to může způsobit to, no...
14: Výpadek?
13: No, vidíte, teď mi to vypadlo. Chtělo by to vymyslet něco, jak tomu předcházet.
15: To už je vymyšlený. S tohle věcičkou vaše baterie pomáhá udržovat síť v rovnováze.
14: A ještě na tom vyděláte.
2: Se službou E.ON Rovnováha pomáhá vaše baterie udržovat stabilní síť. A každý měsíc za to od nás dostanete 450 korun. Nechte to na nás. E.ON.
16: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
17: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
18: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
19: Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem po barvení. Pro profesionální rutinu barvení ve třech krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified.
20: Tak, co je s tím grillem?
21: Krýdek. Koupím ho, až bude v akci.
20: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
21: A fakt, že jo?
20: Kdo to byl?

0: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Máslo v Bila klubu za 22,90 a tuňákový salát přikoupit dvou kusů za 44,95 za kus. Bila.
2: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
3: Super prodloužený víkend. Od pátku nektarinky ploché, půl kila za 44,90. Hellmann's, majonéza nebo tatarská omáčka za 74,90. A Tesori d'Oriente a Vivaš za 59,90. Kaufland.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
5: V pořádku, můžete jet.
4: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
6: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa a tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
7: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
8: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
9: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba Albert Bratwurst za 44,90 nebo Albert Burger Jalapeno za 59,90. Albert.
10: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
11: Dobré, 1 giga kombo s hranolkama.
12: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
11: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
13: Tati!
11: Neomezený tarify.
14: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v Gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
15: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
16: Pěkný kolo, to bych brala.
17: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
18: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
16: A fakt, že jo?
19: A ty jsi?
18: Zenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
20: Vybírejte s rozumem. Dongfeng Mage nebo Shine GS může být váš již od 499 900 korun. Nyní i s 10letou zárukou bez omezení kilometrů. Dongfeng. Již 15krát v České republice.
21: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20krát efektivnější a přitom šetrný dásní. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
22: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
23: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
0: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.
1: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
13: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
19: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
13: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
24: Třeba právě teď.
1: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.

0: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meloun vodní za 14,90 a Häagen-Dazs v Bila klubu za 99,90. Bila.
1: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
2: Super prodloužený víkend. Od pátku nektarinky ploché, půl kila za 44,90. Hellmann's, majonéza nebo tatarská omáčka za 74,90. A Tesori d'Oriente a Vivaš za 59,90. Kaufland.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
4: V pořádku, můžete jet.
3: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
5: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa a tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
6: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba Albert Bratwurst za 44,90 nebo Albert Burger Jalapeno za 59,90. Albert.
7: Dobrý, jedno giga kombo s hranolkama.
8: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
7: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
9: Tati!
7: Neomezený tarify.
10: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák, fakt slejvák. Tam je pivo. Fakt pivo. Holba. Ryzí pivo z hor.
12: Staňte se i vy magnetem na výhody.

0: To jde. A to je přesně kdy.
1: Třeba právě teď.
2: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON. Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
3: Tak, co je s tím grillem?
4: Grídek. Koupím ho, až bude v akci.
3: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
4: A fakt, že jo?
5: Kdo to byl?
6: Senfluencer, ten přes ceny. Užívej si víc, co méně.
7: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
8: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
9: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
10: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
11: Vybírejte s rozumem. Dongfeng Mage nebo Shine GS může být váš již od 499 900 korun. Nyní i s 10letou zárukou bez omezení kilometrů. Dongfeng. Již 15krát v České republice.
12: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textílie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
13: Ahoj, lásko. Já jsem ti jenom chtěl říct, že jsem strašně rád za momenty strávený s tebou a tak nějak cítím, že to mezi náma je fakt opravdový.
14: Ta opravdová chutná nejlépe. Ochutnejte ovocné novinky Pegas Malina nebo Pegas Mango a Marakuja.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Kuřecí prsní řízky kilo u nás za 109,90, jihočeské trvanlivé mléko s apkou za 11,90 a Red Bull Duopek za 49,90. Albert.
2: Dobrej, 1 giga kombo s hranolkama.
3: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
2: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
4: Tati!
2: Neomezený tarify.
1: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak laodná. Galbány, číslo 1 v Itálii.
1: Vyhrajte dovolenou pro celou rodinu s Vodafone Happy. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a soutěžte každý týden o dovolenou v Orea hotelech v hodnotě 100 000 korun. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
6: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
7: Ty máš vždycky něco v rukávu.
8: Mám M-Bank.
6: M-Bank. Velká malá vítězství.
9: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek. Ten za to stojí.
10: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
9: Na grilu.
11: Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip v Unika. Lepší život společně. Unika.
1: Stačí klik a máte Happy léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn. Třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
12: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
13: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
14: V pořádku, můžete jet.
13: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.

0: Moje já má spoustu podob, ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce. Ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.
1: A můžete ji vyzkoušet.
2: Ale my máme vypráno.
3: Co tady děláte?
1: Testujem.
2: To je dopravář.
4: Za nové elektro teď dáte jen třetinu ceny. Zbytek doplatíte později a bez navýšení. Tatart.
5: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meloun vodní za 14,90 a Häagen-Dazs v Bila klubu za 99,90. Bila.
6: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
8: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
9: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Vodní meloun, kilo u nás, apkou za 9,90, řecký jogurt Milko za 13,90 a svijanský más za 10,90. Albert.

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Řepkový olej Gustona u nás s apkou za 26,90, vejce z podestýlky M 30 kusů s apkou za 99,90 a Radegast ryze hořká za 21,90. Albert.
2: Dobrej, jedno giga kombo s ranolkama.
3: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
2: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
4: Tati!
2: Neomezený tarify.
1: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta. Tak laodna. Galbani. Číslo 1 v Itálii.
1: Vyhrajte dovolenou pro celou rodinu s Vodafone Happy. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a soutěžte každý týden o dovolenou v Orea hotelech v hodnotě 100 000 korun. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
6: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek. Ten za to stojí.
7: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
6: Na grilu.
8: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
9: Ty máš vždycky

0: vždycky něco v rukávu.
1: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
3: Stačí klik a máte Happy léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
4: Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip v Unika. Lepší život společně. Unika.
5: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
6: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
7: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
8: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
9: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Zažijte bezstarostné léto s pomocníky pro letní pohodu se slevou až 30%.
11: Pusti.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
13: V pořádku, můžete jet.
12: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
14: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Přesně takhle chutná léto s novými looky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.
2: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
3: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Kuřecí prsní řízky kilo u nás za 109,90, jihočeské trvanlivé mléko s apkou za 11,90 a Red Bull Duopek za 49,90. Albert.

です。

0: fandíme čerstvému a vyváženému stravování.
1: Tento týden nektarinky za 39,90 a mléko Bohemilk v Billa klubu za 6,90. Billa.
2: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.

0: FIFA World Cup Meal.
1: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Kde je slejvák, fakt slejvák. A tma, fakt tma. Kámoš, fakt kámoš. A věrnost, fakt věrnost. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
2: Super prodloužený víkend. Od pátku nektarinky ploché, půl kila za 44,90. Hellmann's, majonéza nebo tatarská omáčka za 74,90. A Tesori d'Oriente a Vivage za 59,90. Kaufland.
3: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
4: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba Albert Bratwurst za 44,90 nebo Albert Burger Jalapeno za 59,90. Albert.
5: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
6: Dobré. Jedno giga kombo s ranolkama.
7: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
6: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
8: Tati!
6: Neomezený tarify.
9: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombo.

0: 489 korun. Stavte se v naší prodejně. Nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální...

0: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
1: Ahoj.
2: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
3: Ahoj, lásko. Já jsem ti jenom chtěl říct, že jsem strašně rád za momenty strávený s tebou a tak nějak cítím, že to mezi náma je fakt opravdový.
4: Ta opravdová chutná nejlépe. Ochutnejte ovocné novinky Pegas Malina nebo Pegas Mango a Marakuja.
5: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
6: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textílie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
7: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
8: Vybírejte s rozumem. Dongfeng Mage nebo Shine GS může být váš již od 499 900 korun. Nyní i s 10letou zárukou bez omezení kilometrů. Dongfeng. Již 15krát v České republice.
9: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
10: Pěkný kolo, to bych brala.
11: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
12: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
10: A fakt, že jo?
11: A ty jsi?
12: Cenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.